0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.

0: Klebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Nejlepší evropský curling míří poprvé v historii do Ostravy. Zažijte mistrovství Evropy v curlingu a vychutnejte si tento atraktivní sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace, včetně olympioniků. Dorazte jim vytvořit pořádnou atmosféru. Přijďte od 26. října do 1. listopadu do porubské RT Thorax Areny. Vstupenky pořídíte v síti Enigu. Kompletní program najdete na curling.cz/me2026.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
9: Projděte se po stopách Frýdlantské litiny a smaltu. Navštivte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
11: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
10: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Vítkovičáci! V pátek 9. října od 17.30 vyzveme v domácí Mustang aréně úřadujícího mistra HC Dynamo Pardubice. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho. V pátek 9. října od 17.30 v Mustang aréně proti HC Dynamo Pardubice. Za Ostravu, za Vítky.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Pan ministra práce Aleše Juchelky na snížení podpor v nezaměstnanosti vyvolal ostrý spor uvnitř vládní koalice. Zatímco hnutí ANO a motoristé chtějí podpory vrátit na loňskou úroveň, hnutí SPD je zásadně proti. Návrh počítá se snížením dávek v prvních dvou měsících z 80 na 65% čisté mzdy kvůli rostoucím výdajům státu. Vládní koalice tak pro změnu zatím nemá ve sněmovně zajištěnou potřebnou většinu hlasů. Opozice navíc kabinet kritizuje za to, že s úsporou téměř 4 miliard korun natvrdo počítá už v příštím rozpočtu. Norský Nobelův výbor oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Veřejnosti patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Zájem médií a veřejnosti o ocenění zvyšuje americký prezident Donald Trump, který se letos stejně jako loni vyjádřil, že by si cenu zasloužil on sám. A pojďme také na sport. Kometa Brno v předehrávaném šlágru 9. kola hokejové extraligy předehrávce vyloupila O2 arénu a porazila Spartu 4-3 v prodloužení. V nastaveném čase rozhodl Robert Laino po přihrávce Filipa Krále, který měl v duelu bilanci 1+2. Brankář Aleš Teska přispěl 43 zákroky. Plzeň pak přehrála 4-1 České Budějovice a navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Domácí se posunuli na 4. místo tabulky. Dvě branky a asistenci si připsal Carter Robertson. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ostrovar v Ostravě končí s výrobou. Jeho piva se budou vařit v Praze, Smíchově. Konec výroby se dotkne zhruba 120 lidí. Provoz bude utlumován postupně v několika etapách. Důvodem je klesající spotřeba piva, rostoucí náklady a snaha efektivněji využívat výrobní kapacity. A teď ještě rychlý náhled na počasí. Dneska očekáváme na Moravě a ve Slezsku zpočátku malou oblačnost, postupně ji bude přibývat na oblačno, večer až skoro zataženo. Teploty oproti včerejšku klesnou na 12 až 15 stupňů, na horách okolo desítky a k tomu mírný západní odpoledne jihozápadní vítr.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: No jo. Je pátek, dobré ráno.
2: Pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Jasmin, ahoj Fílo.
3: Krásné ráno.
2: Ahoj Míšo,
1: dobré ráno i vám, kdo jste se nás pustil. Nálada u nás dobrá, snad i u vás, a je to asi tím, že je pátek, bych řekl. Tak pojďme na to. Offspring, Why Don't You Get a Job, tím začíná páteční snídaně. Hezký ráno. Hit Radio.

0: You Get a Job. Tohle jsou Offspring, 6 minut po 6 na Hit Radio, dobré ránko. Jak se říká, myši mají pre. Znáte tohle přísloví asi, že jo?
1: No.
0: No. No ty to znáš určitě teďka, protože myši měli pre. Tvoj Kuba je byl dlouho pryč.
1: No, 2 týdny.
0: 2 týdny, a on je stále pryč?
1: Stále je pryč, v neděli si pro ně jedu na letiště už.
0: To je ono.
2: Si pro ně jedu, to bylo hezký.
0: To je ono, to je ono.
1: A já vždycky přijedu s nějakým trapným balonkem, minule jsem tam přinesla nafukovacího dinosaura a ještě navíc chodícího a on byl úplně hotovej z toho a jako po každý má nějaký trapný, ale ten byl zatím nejtrapnější a strašně jsem se vyžívala v tom, jak on se styděl.
0: A to se nebojíš třeba, až na ně budeš čekat na příletech a teďka se otevřou takhle ty dveře, on tě uvidí a že by tam zales zpátky jak Homer Simpson do toho keře. To není ode mě. Takže se ti vrací, takže končí ti pohoda, dalo by se říct.
1: Ne, tak já se těším.
0: A jako jasně, že se těšíš, ale tak jsme říkali, koncertníky byly, že jo?
1: No tak
0: mejdánky,
1: to by byly i s ním, kdyby Ježiš, tady byl, tak termíny jsou nevzala, termíny, no.
0: No, nevím, že tady spolu vysíláme, no. No to je jedno. Takže ty strávíš víkend s svým Kubou a bude to velký.
1: No prostě
0: bude,
1: s ním
0: bude.
1: Strávím víkend.
0: Co Filip?
1: No.
2: Já jdu prosím tě kamarádovi na svatbu, dlouho jsem nebyl nikde takhle na svatbě, takže se těším a jsem zervej, jestli to bude jako obrovská party, anebo to bude taková ta poklidnější svatba, protože i na takovejch jsem za poslední dobu byl, že to prostě nebyla moc velká party, prostě se to nerozjelo, takže buď špatný DJ, anebo prostě suchaři lidi.
1: Ty jsi tam byl, Míšo, jo?
0: Já tam byl, no.
2: Právě dvakrát z těch 3 svadeb tam byl právě Michal.
0: To byl já.
1: No a co ty?
0: No, můj víkend bude takový klasický, já budu s rodinou. Já budu s rodinou.
2: To je taky hezký. Hele, vy to máte tak krásný oba dva.
1: Ty taky.
0: No tak by nás zajímalo, vy kdo nás posloucháte, s kým strávíte víkend, protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a s kým strávíte tento víkend.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777.
0: Lost Frequencies, The Feeling, další muzika pro vás, hezké ráno.

0: z Frequencies The Feeling.
1: Tohle je Hit Radio. 6 hodin, 11 minut a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, klasika, a s kým strávíte nadcházející víkend. Tak minuta startuje teď.
2: Mára přepeře víkend s manželkou a dětma.
1: Evča Frýdek Místek s dcerou a kamoškama.
2: Káča Osoblažsko v neděli s miláčkem.
1: Patrik Hradec rodina.
2: Monča Kolín s přítelem, pokud teda zase nestráví celý víkend u počítače.
1: Klára Praha s kočkou.
2: Terka Liberec známe s vysavačem, pračkou a žehličkou.
1: Heli, Stěnice doma s rodinou, včera na ní skočil nějaký bacil, tak už se těší do postele.
2: Petr Jedovnice má víkend s Kometou, včera Praha a v neděli v Brně.
1: Petra Svoboda nad Úpou víkend stráví ve volební komisi.
2: Štěpánka z Českých Budějovic celý víkend stráví s voliči ve volební místnosti taky.
1: Lucka Trhové Sviny, moje sobota bude strávená v práci s pacienty a neděle s bakalářskou prací a počítačem. Hezký den.
2: A je to.
1: Konec.
2: Tak děkujeme za zprávy. Krty.
1: Děkujeme. My jsou vlastně volby. Dneska a zítra. Je to tak, ne? Jo, asi. Filipe, ty jsi tady od zpráv, prostě dělej něco.
3: No, měly by být, já se teda přiznám, že ačkoliv jako zpravodajství.
2: Jo, tak, pátek no, a sobota.
3: Já jako politice tolik neholdu, chodím volit samozřejmě, ale jinak se v tom tolik nevyznám.
2: Dneska 14 až 22, zítra 8 až 14.
1: Já jsem vás zkoušel, samozřejmě, že to je jasný, že to je dneska,
3: no, zítra. Jasně, jste viděli, já to taky věděl, jste viděl, zkoušel si Jasmin to umí tak rychle najít.
1: Tak no tak jo, tak pojďme hrát Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, další songy pro vás. 6 hodin 12 minut, tohle je páteční Hit Radio.

0: čtvrt na 7, pár minut k tomu, tohle je Hit Radio a Ray Dalton, dobré ránko, dneska je 9. října a dnes se slaví Světový den pošty, prosím vás.
1: Jestli je co ke slavení, no, ale jo.
0: No takhle, přesně před 152 lety, v roce 1874, vznikla ve Švýcarsku Mezinárodní poštovní unie, která právě usnadnila posílání zásilek mezi zeměmi. Mm-hmm. Takže dneska můžeme slavit, a Jasmin, ty na mě koukáš, jak bys měla, o čem se bavím. No, víš, jak fungovala? Víš, jak se dřív posílali zprávy? Chceš to vysvětlit? Hele, dřív se posílali zprávy, normálně, jo? Si vzala prostě tušku, papír a napsala si dopis na papír. Jo? Rukou.
1: Já chci říct, že já jsem podle mě jediná z nás tří, kdo to tady stále dělá, protože jednou...
0: No počkej, já ti to chci vysvětlit.
1: No tak vysvětluj,
0: rukou.
1: No.
0: Pak si to dala do obálky, nalepila si tam známku, ta známka se většinou ještě to volízla a hodila to do schránky, která byla někde ve městě, nebo u pošty třeba. A ona ti prostě nepřišla notifikace, že si to ten druhý přečet. Žádná modrá fajívka, nic prostě, jo. Takže ty jsi čekala na odpověď třeba týden. A víš, jak se používá pošta dneska?
1: No.
0: Objednáš si balík, jsi celý den doma a pak si jdeš vyzvednout papírek, že jsi nebyla zastížená. Takhle to funguje.
1: Zklamu tě, stále tam chodím, jak jsem chtěla říct, jednou cca za 3 měsíce, protože si posílám dopisy s mojí adoptovanou indickou dcerou.
0: A píšeš indicky nebo česky?
1: Píšu jí česky, s tím, že ne, píšu jí anglicky, s tím, že jakoby oni to překladači překládají pak, takže oni asi jí sice doručejí ten originál, ale zároveň jí doručejí dopis, který je přeložený do jejího jazyka. Posíláme si i fotky a informujeme něco jako ve škole a takhle, takže
0: stejně,
1: je to hezké.
0: Stejně, když se vzpomenete na to psaní teda dřív, co jsme úplně nezažili, že na ten dopis se čekalo třeba fakt týden a dneska, když ti partner neodpoví do 10 minut, tak už plánuješ jako rozchod, jo? Jiná doba. Takže dneska Světový den pošty. No já jsem vám chtěl říct super for, ale on by vám asi nedošel.
1: Takhle nízko dneska jdeme.
0: Hele, já dneska hledám dno, jo. Dneska
1: hledám dno. Nízkopodlažní humor.
0: Hele, ještě to není.
2: Nízká laťka dneska teda nastavená. Už se můžeme jenom zvedat.
0: Cyril, stáme lidi dneska malou chvíli. Hezký ráno.
3: Když si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.
12: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej akú nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Rozenkova bude probíhat údržba vozovky. No a na Bruntásku v Krnově v Albrechtické ulici u Kaple počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: Dnešní ráno z Hitrádia, tohle jsou vynikající Coldplay, Sky Full of Stars. 6 hodin 31 minut, je tady taky vynikající Filip a ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, obraz od americké malířky Gertrude Abercrombieové se po desítkách let našel ve výprodeji. Neznámý kupec ho v létě v Michiganu pořídil za pouhých $30, tedy zhruba za 660 korun. No a v aukci překonal všechna očekávání, prodal se v přepočtu za 30 milionů korun. Britský mladík v kostýmu Batmana se v Norfolku vydal za zlodějem, který ukradl kabelku jeho kamarádce. S pronásledováním pomohli i další přátelé převlečení za superhrdiny, kteří přivolali policii. Zloděj pod tlakem hlup zahodil na zeď, odkud ho Batman úspěšně sundal. Okradená žena tak dostala celou svou kabelku zpět v naprostém pořádku. No a útěk hodný Houdiniho předvedl poslední zářijovou sobotu zadržený na policejní stanici v Brazílii. Díky své hubenosti a mršnosti, nebyl to ty Michale, se dokázal protáhnout z cely mezi mřížemi otvorem na jídlo. Video záznam je dokonce na internetu, je hitem sociálních sítí, my jsme ho viděli a je skvělý.
0: Děkuju za lichotku, ale můžu vás uklidnit, já bych si tím otvorem rozhodně neprotáhl.
3: Koukáme tady na to a opravdu jako to je tak malý otvor, já nechápu, jak to ten chlap zvládl, to je neskutečná věc.
0: Takhle samozřejmě je hloupý vám vyprávět o něčem, co vám nemůžeme ukázat, ale pokud jste u internetu, tak si to najděte, stojí to za to. Nicméně připomíná mi to, nebude to teďka někdy rok, co jsem si tady strčil prst do něčeho.

0: Smluvím dat?
1: Zítra to bude rok.
0: Zítra to je rok. Jo. Zítra to je rok. Dáš to na sociální sítě?
1: Zítra třeba jo.
0: Tak jo, tak zítra. A už teď pro vás máme další skvělý hity. Bude Nelly Furtado, Say It Right, to vás bude bavit a určitě i tahle rokovější věc. Blink 182, my jsme Hit Radio 633. Hezké ráno.

0: Krásné ránko z Hitrádia, chvíli po půl sedmé, Nelly Furtado, s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Děkuji ti.
2: To, že je auto a rádio prostě nerozlučná dvojka, to jako víme, jo. Ale věděli jste, že hudba, kterou si za volantem pouštíte, tak může dost značně ovlivnit to, jak bezpečně řídíte, protože jeden expert sestavil teďka žebříček údajně těch nejbezpečnějších písniček do auta a představte si, že to jsou ty přesně ty naše hity, kterými hrajeme, jo.
0: No, světej div se, a nebyl to expert tady od nás Hitrádia, ale byl to nezávislý expert, to nám můžete věřit.
2: Ano, podle něj je ideální poslouchat hudbu, která má mezi 60 až 100 údery za minutu, což odpovídá zhruba tlukotu lidského srdce, protože moc rychlá hudba, ta vás může strašně moc vyhecovat, pomalá zase ukolíbat, a máme tady ty nejbezpečnější songy podle všeho teda.
0: Je tady žebříček pěti, tak pojďme na jedničku, to je pan Sheeran. Jak to poslouchám, tak zase ta rychlost. Není to podle mě jenom během řízení, může to být třeba i při milování.
2: No, všechny ty songy odkazují jistým svým způsobem na lásku. K tomu se dostaneme, takže...
0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding je další song. To už je trošku rychlejší.
2: Co se hýbeš tady takhle?
0: Do rytmu ne. Major Lazer, DJ Snake a Mo.
2: Jo, tak to hodně miluju.
0: Miluju. To vám taky hrajem. A co vám taky hrajem, ale dlouho jsem to neslyšel u nás v playlistu, je tohle.
2: No jo.
0: Sam Smith, Stay With Me.
2: Zase láska, no říkám.
0: Ale ta poslední teda, ta pětka, jo. Tak k tý mám osobní pouto, to mě teda baví asi nejvíc. To z toho vybrat, co? Takže tohle je pětka, která vás v autě zaručeně uklidní, ale já si myslím, že takhle po ránu, akord v pátek, by bylo za dobře, abychom vás spíš probrali a neuspali. Tak tam střelíme Davida Guettu, Terry Swims, Tone Senai, Gone Gone Gone za malou chvíli. No a když se teda bavíme o vás, kdo teďka třeba řídíte toho plechovýho miláčka, tak vám řekneme, jak to v pátek jezdí bude doprava. Hezký ráno.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, br10.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
14: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
13: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
16: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
18: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
19: Do Brna, do Prahy.
20: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
21: Jedu vlakem Českých drah.
22: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětirájetour.cz.
23: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Opavsku ve Štěbořicích. Na silnici 3. třídy probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na D1 na 353. kilometru směrem na Prahu bude v levém pruhu probíhat oprava vozovky.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej, tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
29: Pořád jste tady.
30: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 9.53, ladíte Hit Radio, dobré ráno, Jonas Blue, Jack and Jack. A pojďme do Číny. Schválně, jestli nás už teď chvíli před sedmou poslouchají nějací studenti, žáci, tak lidi, pokud si myslíte, že máte ve škole přísný učitele, tak buďte rádi, že nechodíte do jedné školy v Číně.
1: Proč pak?
0: Učitel tady nachytal studentku s mobilem při hodině a místo poznámky podal kladivo a řekl, ať ten telefon před celou třídou rozbije. A ona ho rozvlátila.
1: A tak to je zase hustý, to já bych asi neposlechla.
0: Já vlastně trochu závidím, protože občas bych to udělal taky, taky bych nejradši poslal takhle svůj telefon do továrního nastavení kladivem. A mě by zajímalo, jestli vy jste někdy ve škole dostali nějaký takový bizarní trest. Vy, kdo nás posloucháte a vy tady, co?
1: Mně asi nebyl to žádný bizar, ale takový to, že musíš hodněkrát napsat, nebudu dělat tohle a tohle, a nebo co pro mě bylo horší, že tě přesadějí do první lavice, jo, ať jsi přímo před tou katedrou, ať na tebe pořádně vidí, tak to mi vadilo
0: to
1: ještě
0: jsem měl
1: víc.
0: Já, no, to jsem měl já, co u Filipu?
2: Já teda mám to, co Jasmin, ale jednou vím, že jsme kolem školy museli jít uklízet listí, odpadky a třídit kaštany, co se nosily, tehdy ještě sběr a kaštany, tak 3 hodiny takových jako prací kolem školy jsme měli.
0: Počkej,
2: za trest, že jsme zlobili.
0: A co chceš jako třídit na kaštanech, když jeden vypadá jak druhej, ne?
2: Nebo? No, jako ono se to někam nosilo, že jo, takže spíš takhle, třídit.
1: Jo.
2: Třídit ne, ale odnášet někam, no man, na kolečko jsme to nahodili lopatou a to jsme někam vezli a takhle třeba 50krát jsme šli.
0: Jasně, a tam se to hodilo pak do stejnou kupu a ten to zlobil, tak mu řekli, hele, tady máte kaštany, potřebujeme to zase tady přetřídit a dovezte to
2: na tak
0: stranu.
2: A pak přijeli popeláři a všechno to odvezli.
0: Přesně, hodili to do jednoho kontejneru. Pojďme na hity Lady Gaga, The Dead Dance a pak v 7 zprávy s Filipem. Hezké ráno z Hit Rádia. Like

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický Fiat 500,

0: Jde k místek. www.autopavlas.cz.
1: Mami, já se nudím.
2: Tak teď už nemusíš. Ahoj, jmenuji se Jirka Prokeš a dělám programy plné tance, soutěží a smíchu. Do školek, na dny dětí, karnevaly i slavnosti. Rozesměju malé i velké, rozjívu parket a zapojím úplně všechny. Rezervace na jirkaprokeš.cz. Jirka Prokeš, toho si zamiluješ.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy, vítejte u nich. V komunálních volbách do místních zastupitelstev kandidují nejen kariérní politici, včetně současných ministrů, ale také řada známých tváří. Těžit ze svého publika, fanoušku a čtenářů chtějí herci, baletní mistr, investigativní novinářka či hokejisté, a to nejen v Praze, ale i v dalších regionech po celém Česku. Řešit chtějí nedostatek sportovišť i pomoc pro sociálně znevýhodněné rodiny. Volební místnosti jsou v Česku tradičně otevřeny 2 dny, a to dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 hodiny raní do 14 hodiny. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2025 má více než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obézní každé druhé dítě. A pojďme také na sport. Hvězdný hokejista David Pastrňák se na domácím vítězství Bostu 6-1 nad Utahem v NHL podílel dvěma brankami a stejným počtem asistencí. Naopak další utkání bez kanadského bodu prožil Martin Nečas, a to přesto, že Colorado zničilo Calgary na jeho ledě 7-3. Jeden ze tří gólů Flames vstřelil i Adam Klapka. Velký příděl musel zkousnout obránce Vancouveru Filip Hronek. Canucks dostali od Hawajců titulu z Caroliny 7 branek. Český zadák strávil na ledě necelých 24 minut a opět byl nejvytěžovanějším hráčem svého týmu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Moravskoslezský kraj bude spolupracovat s polskou obcí Branice na obnově hraničního mostu mezi Držkovicemi a Džerkovicemi. Most přes řeku Opavu je od předloňských povodní neprůjezdný. Oprava vyjde na 80 milionů korun. Česká strana zaplatí polovinu a hotovo má být do roku 2032. A teď ještě rychlý náhled na počasí. Dneska očekáváme na Moravě a ve Slezsku zpočátku malou oblačnost. Postupně ji bude přibývat na oblačnou, večer až skoro zataženo. Teploty oproti včerejšku klesnou na 12 až 15 stupňů, na horách okolo 10 a k tomu mírný západní odpoledne jihozápadní vítr.
0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Krásný pátek.
0: Snídaně šampionů.
7: Tady je slyšet, kdo se nejvíc těší na víkend, a je to Jasmin. Dobré ránko.
8: Stačí vteřinka za volantem a máte průšvih za 30 milionů. Přesně to se stalo jednomu řidiči v Praze, proberem za chviličku, stejně jako to, jaký největší průšvih se za volantem povedl vám.
7: Fakt se něco takového stalo, jo?
8: Opravdu.
7: To je neuvěřitelný. Walk the Moon, tím začíná další hodina, hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Jasmin se inspirovala v názvu tohoto songu Shut Up and Dance. Akorát to první už ti dlouho nevydrží, co?
1: Akorát ne, no.
0: Akorát. 7.07, doblé láno z Itálie.
1: Znáte takový ten stres, když řídíte nějaký třeba větší auto, vyjíždíte do podzemních garáží a říkáte si, tak vejdu se, nevejdu se, možná se trošku i přikrčíte v tom autě, jako kdyby to mělo pomoct. No tak tenhle ten strach se jednomu řidiči v Praze tak nějak vyplatil, protože převážel vrtnou soupravu a zasekl se.
0: Zasech se pod mostem, ale táhli, až hřepu vytáhli, povedlo se dneska v noci. Já teda musím říct, že teda gratuluju, ale já jsem se do toho člověče tak ponořil, že mi to je líto, jak kdyby končil nějaký seriál, jo. Protože já jsem včera u toho usnul, člověče.
1: Jak u toho usnul?
0: No, já jsem si na dnes opustil živý vysílání.
1: To je takový magor, ten
0: nechal jsem, nechal jsem to, na pozadí u toho jsem pracoval a nechal jsem zapnutý zvuk, jo. A ten zvuk, ono to znělo nějak, my si to můžeme pustit, jo, tak jak mě to uspalo, takhle to znělo.
1: To je jako bílej šum, ten
0: jako
1: uspává,
0: šum,
1: no.
0: Takže normálně mě uspal zaseknutý návěs. A prostě dobrý, no, tak jsem se probudil a čtu to, že už je venku.
1: No tak škoda 30 míčů, ale už je venku, nicméně vám se stalo něco, jaký bizárek s autem?
0: No tak já jsem to tady už jednou vyprávil, takže se budu opakovat, když jsem měl řidičák chvíli a no. Nadsouval jsem v České Skalici autem do Penny Marketu. Tak to se mi stalo, no. Zarazil jsem zadek auta asi o 2-3 cm jako dovnitř, takže táta si to všimnul, to bylo tak, jako já říkal, že to je moje auto, bylo to tátovo auto samozřejmě, a táta si to všimnul až pak po nějaký době, no, takže tohle se stalo mně.
1: Mm-hmm. Já mám taky historku z autoškoly teda ještě jsem to neměla dodělaný, ty papíry, sednu do auta, tam ten můj pan učitel, a on se mě s někým spletl, on si myslel, že už jsme jako asi dál v té výuce, než jsme byli, a říká, no, tak vycouvejte, a já říkám, to jsme se ještě neučili, a on, ale jeho učili. Říkám, ne, opravdu ne, a on, no tak, a teďka si viděl v té hlavě, přepočítávám. A říká, no tak se koukněte dozadu, jako na, za rameno, a dejte zpátečku a vyjeďte. No tak jsem to udělala a nabořila jsem ho do lampy, že jo.
0: Aha.
1: Takže celý zadek tam protlačený od té lampy, takže mě strašně seřval a už jsme spolu nepokračovali, no.
0: A udělala jsi tu školu?
1: Jo, ale s někým jiným pak.
0: Co Filip?
2: Hele, já vždycky jenom couvání, jsem měl 3 nehody za život. A pak musím ještě teda zmínit ne auto, ale motorku, kterou jsem si opravdu, to je jak z těch zpráv, které říkám v updateu. Vyzvedl jsem si z brusu novou motorku před 4 lety.
0: Ano.
2: A druhý den jsem tam za pánem přijel, že mám zlomenou páčku na spojku, zlomenou řadičku, zlomený zrcátko. No prostě jsem to normálně položil, ale ne v moc v rychlosti, já jsem se otáčel na štěrku a skútr se prostě chová trochu jinak než ta 200-kilová motorka, takže hned jsem tam přijel, 4 díly vyměnit, měl docela legraci.
0: Ale ty jsi ideální zákazník, jako vem si, že si tam koupíš novej stroj a hnedka tam jdeš na servis, jako no komu se to poštěstí takhle.
1: Tak jaká nehoda nebo jaký bizárek se stal vám takhle s autem, s motorkou, se skútrem, s čímkoliv?
0: 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem střelte SMS-kou, vrátíme se k tomu, teď Eminem, Rihanna, taky Huntress a Golden na Hit Radio, hezké ráno.

0: Huntrix Golden, Hit Radio, 7:45, 2 minuty k tomu. Návěs s vrtnou soupravou, co se zasekl v Praze pod mostem, se podařilo vyprostit. Škoda za 30 milionů, to se tam nevejde, ale vejde prásk. Ptali jsme se vás, kdy se vám stala za volantem nějaká taková podobná situace, na kterou teď možná třeba rádi vzpomínáte.
1: Zpráv a hlasovek od vás přišlo hodně, tak pojďme na to. Čau ranní dvojko, na střeše vozidla jsme vezli kola. Co čert nechtěl, v autě jsme byli 4 a všichni jsme na to zapomněli. A najeli do průjezdu. Samozřejmě urvaný držák a poškrábaná celá střecha od šlapek. Hezké ráno.
0: To musela být strašná perda.
1: No to jo.
0: Taky píše Adela, ahoj, není to sice můj zážitek, ale je to bizár, který z hlavy asi jen tak nedostanu. Před lety na brigádě jsem měla kolegyně, která couvala, až nacouvala do obrovského bagru. Nějak záhadně se tam objevil, zaparkovaný.
1: Zdravím všechny do rádia. Jedna moje situace, kdy jsem se fakt hrozně styděl, byla, když jsem se otáčel se svým SUVčkem na parkovišti mezi obchody, koukám do zrcátek, levá, pravá a najednou velká rána, kouknu za sebe a tam pouliční lampa. Jediná široko daleko v okolí. Daniel, no tak ty jo, s těma lampama máme problém, nebo má problém více z nás, no?
0: Já jsem se tomu nepřiznal, když jsme to řešili předchozím vstupu, taky jsem vzal jednu lampu jednou. Další zpráva, dobré ráno, manžel ve své práci řídil doprovodné vozidlo právě před návěsem s vrtnou soupravou. A? Rychlost asi 20 km za hodinu, délka trasy 60 km a jelikož byl po večírku, tato monotónní rychlost ho uspala, sjel z vozovky do příkopu a návěs musel vyprošťovat jeho. Ahoj. Geniální, geniální.
1: Máme tu i hlasovky od vás.
0: Třeba tu od Naty.
2: Ahoj, Hit Radio. Do nás narazila srnka z boku. Byla to taková rána, že jsme se obě dvě lekli, ale sice potom doběhla na pole, ale museli jsme volat samozřejmě policajty. Takže papa a uvidíme se zase někdy jindy.
1: Papa, vidíme se.
0: Pak se holky probudili a museli do školy. Tak máme tady ještě hlasovku od Moniky.
3: Ahoj, tak já mám taky krásnou příhodu. Měla jsem řidičák asi tak 3 měsíce a jela jsem ze zahrádky, na předním sedadle jsem měla 15-litrový kýbl s rybízem. No a v zatáčce mi ten kýbl sjel. Mně nenapadlo samozřejmě nic lepšího, než se ohnout. No a nabořila jsem na sídlišti lampu. Lampa se zakymácela, padla jak podťatá. Takže jsem zajela na parkoviště, mezi tím samozřejmě už někdo volal policajty. No a když dorazili, tak to bylo docela potupný, protože celý sídliště koukalo z balkónů a z oken,
0: no, jasně,
3: jak já tam dýchám do trubičky v 11 dopoledne.
0: Všude rybíc.
3: Samozřejmě se nenadechala, navíc zjistili, že mám 14 dní prošlou technickou, což já jsem nevěděla, protože o auto se staral tenkrát ještě manžel. Mm-hmm. Takže to bylo opravdu veselé. Od té doby vím, že se zásadně pro nic neschýbat, neotáčet se za dětma, za pejskem, za čímkoliv. Taková veselá příhoda, no. Zdravím celý rádio ze západu, ahoj.
1: Zdravíme i tebe, Moni, a děkujeme za hlasovku.
0: Tohle je vlastně krásný poučení, opravdu pro nic se neschýbat, neohýbat, no, ale já úplně vidím teďka jako do její hlavy, jo, do Moniky, ale si říkala, tak počkej, tak hele, buď rybíz, anebo lampa, no, tak bohužel. Vyhrál ten rybíz, no. Jelen, všude zdejší, 7:21, tohle

0: Tohle jsou Jeleni 7.24, Hit Radio, krásné ráno. Pořád nám od vás chodí zprávy, co za bizarní věci se vám stalo za volantem. A musíme přečíst ještě tu od Sylvie, píše: příběh se srnkou mi připomněl naší situaci, kdy letos v lednu jedeme s manželem do porodnice rodit našeho syna a po cestě nám do boku auta skočila srna. To fakt v tuhle chvíli chceš řešit, to píše Sylvie. Opatrně na těch cestách, děkujeme ještě jednou za vaše zprávy. Jak to na silnicích vypadá, kde to je porod, takhle v pátek po ránu, kde to stojí, řekneme, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přehodíme i písničky. Třeba tohle Pink Fucking Perfect, hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
11: Motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku! Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
12: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej, akou nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
13: Penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke

0: Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Od nejtišího šepotu k hudbě, která otřese sálem. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na D1 kolem 347. kilometru směrem na Ostravu. Probíhá v pravém pruhu oprava vozovky. No a v Ostravě v Domovské ulici v úseku mezi ulicemi Klasná a Na Konečné je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Rozhodně jeďte jinudy.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 7:30 po 7:30, Pink a taky Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Číně se objevil poněkud neobvyklý žebrák. Humanoidní robot klečel na ulici, měl sepnuté ruce a žádal kolem jdoucí o peníze. Podle videa potřeboval příspěvek na elektřinu. Záběry samozřejmě okamžitě obletěly sociální sítě. Jedna rakouská cukrárna přišla s poněkud netradičním poplatkem. Zákazníci si musí připlatit za

0: užité sklenice nebo poháru. Cena je 70 centů, tedy zhruba 17 korun. Majitelka tím chce pokrýt náklady na vodu, elektřinu a práci. No a na závěr, švýcarští celníci nevěřili vlastním očím, když kontrolovali jednu turistku vracející se z dovolené. Převážela totiž neuvěřitelných 55 kufrů. Po důkladné kontrole se ale ukázalo, že v nich není žádný kontraband, všechno mělo být pro osobní potřebu.
1: No a na mě Kuba něco remcá, když mám limit nad těch 20 kilo.
2: No, já jsem chtěl říct, kdyby to nebylo omezený na těch 20, 25 kilo a jeden kufr, tak takhle vy, že necestujete normálně.
1: Asi jo.
2: Jo, ale řekni mi, proč 55 kufrů?
0: Nevím, co tam vozila, no. Asi byly výprodeje.
2: A nebo jako stěhovat se letadlem, vlastně proč ne? Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Naposled pro vás máme tento týden voucher v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka.
1: 2000 znamená 2000, prosím, jo?
2: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777, teď jedna plnotučná 90. Tohle je pan Alban, It's My Life. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Doktor Alban,
1: It's My Life. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 8 minut po půl osmé.
0: Rychlá pětka.
1: A teď budete hrát vy. Máme pro vás tento týden poslední voucher v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, kde najdete více jak 3000 titulů, no a o to se zasoutěží Michal. Míšo, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno. Michale.
1: Dobré ráno, bude to Slezská jízda. Zdravíme do Oder u Nového Jičína.
2: Jo, taky vás zdravím.
1: Tak Míšo, jsi připraven na 5 otázek?
2: Asi jo.
1: Tak jdeme na to.
0: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 zvířata, která žijí v lese.
2: Vlk, rýs, zajíc.
0: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Kolik prstů mají dohromady 4 ruce?
2: 20.
1: Ano.
0: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje jediná blondětá dívka mezi původními šmouly?
2: Šmouřínka.
3: Ano. Jasně.
0: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kolik centimetrů má 1 metr?
2: 100. Mhm.
3: A poslední otázka. Je krtek slepý?
2: Ano.
1: Ano.
3: Ano, ano, ano.
1: A to je správně. Michal, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup na Audiotéce.
2: Díky moc.
1: Je to tvoje. Mně se líbilo, tebe nejvíc zaujala, pobavila otázka se šmoulinkou. Ty jsi to vystřelil normálně. Ty jsi měl rád šmouly, když byl malej?
2: Taky, ale jsem se na to hodně díval, ještě nedávno.
1: No, jasně, jasně, šmoulové. No tak Míšo, voucher je tvůj, zdravíme do Oder. Říkám to správně, do Oder?
2: Jo, asi jo, takhle jak se to říká, no.
3: Ale asi.
1: Asi jo, prostě do Slezska. Tak Míšo, měj se krásně, hezký víkend a zase ozvi někde, ahoj.
2: A vám taky, mějte se, čau.
3: Ahoj.
0: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za 2:45 tohle je páteční Hit Radio a prosím vás, nevím, jestli jste si toho všimli, ale Vánoce už tak nějak jako bušej na dveře.
1: Ne.
0: No, aspoň podle supermarketu, já jsem dokonce viděl před jedním obchoďákem tady v Praze krásně nasvícený vánoční stromek a říkám si, jestli ještě jako není brzo.
1: Rozhodně je brzo. Jakože já už jsem viděla i nějaký instagramový příspěvky, kde lidi píšou, tak a tady máte termíny vánočních trhů, uložte si to předem, ať pak neříkáte, že jste to nestihli jako každý rok.
2: 28.11.
0: Já si myslím, že řekneš 24.12. To bývají Vánoce.
2: To bude, ale 28.11. začínají třeba trhy tady na Staroměstském náměstí v Praze. Je 9.10. Jo, takže ono to není od věci už.
0: Ono to uteče. Jako teďka to je zatím pohodička, ale ono se to potom změní na tohle.
1: No jasně.
0: Přesně, 23. Na všechno na poslední chvíli. Já teda za sebe, jestli můžu říct, jedna věc, kvůli který se na Vánoce těším, tak to jsou pelíšky.
1: No jo, to jo.
0: To jsou pelíšky. Já samozřejmě, že si to můžete pustit, já nevím, někde na Netflixu nebo kde to je, ale prostě v té telce na ty Vánoce, když jsi s rodinou, tak to má úplně jinou atmosféru. Hmm. No, tam mi tam uděláš značku.
1: Jakou nebo čím?
0: Drápem ne, vole. Imagine Dragons, Enemy, za malou chvíli tady v playlistu, no a teda za pár týdnů už je Vánoce ve vašem městě, tak hezké ráno z Hit Radia.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na Den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.
9: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
12: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Festival dřeva. To je den v lese, plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
14: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
17: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
16: a poctivé pivo z místních pivovarů.
17: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
16: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic směrem na Přestavlky. Se srazila dvě osobní auta, projíždí se s omezením. No a na dálnici D1 na 277. kilometru směrem od Kroměříže na Přerov stojí Ukrajince porouchané osobní auto.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: se podíváš.
1: A páteční Hit Radio snídaní šampionů v 7.55.
2: Pamatujete si ještě na papírový žákajdy, žákovský knížky, hlavně na ten stres, když jste ji pak měli doma ukázat rodičům, když tam přibyla nějaká špatná známka nebo nějaká třeba poznámka, tak teďka si představte, že se některé školy opravdu vrací k těm papírovým podobám, protože nechtějí, aby rodičům co dvě minuty tam chodilo nějaký upozornění. A já s tím souhlasím, protože vy něco provedete ve škole a hnedka o tom ten rodič ví.
1: No jasně, a ty už pak přijdeš domů s tím, že jdeš si pro tu zlobu, ale takhle prostě přišla a tak co ve škole?
2: Dobrý.
1: Takže já jsem rozhodně za ty klasický papírový žákovský knížky. Máte nějakou vzpomínku? Nějakou top poznámku třeba? Vy, kdo nás posloucháte, můžete cinknout 800 937 937, co vy dva tady?
2: Já jsem dostávala poznámky jenom za smích. Já jsem jako jinak byla hodná, ale strašně jsem se smála pořád. Furt jsem vyrušovala smíchem, takže leda tohle.
3: Já jsem dostávala hodně poznámek. Ve třetí třídě třídní důtku dokonce jsem dostal.
2: Ve třetí
3: rozbil jsem okno. Schválně, jenom jsem do něj hodil kámen a chtěl jsem to vidět prostě. Samozřejmě za tím oknem nikdo nebyl, jo, zas tak hloupej jsem nebyl. Ale třídní důtku jsem dostal a doma jsem taky dostal potom.
2: A co tady mistr Knejp?
1: Já byl v klidu, já jsem nic neprovedl, ale ty spíš určitě. Ty žákovský tak jako občas prostě zmizela, občas schořila, prostě to máš, ale to byly žákovský, který trpěli normálně samovznícením.
2: Občas schořila.
1: A vím, že kamarád nebo bývalý spolužák na základce právě takhle schoval žákovskou, nebo řekl učitelce, že ji ztratil. No a prostě pak přišel Míša a našel jí strčenou pod lavicí, tam jak se lepily žvejkačky, jak tam byla ta konstrukce, tak ona tam byla zastrčená a já jsem ji vytáhl během hodiny a říkám, majičelko, já jsem našel, fakt, takovej jsem byl.
2: Tak to ne.
1: Takovej jsem byl.
3: To mi sedí k tobě, no.
1: Přesně, jo, no tak děkuju, no.
4: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
8: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásný pátek, za minutku 8. hodina, další zprávy jsou tu, vítejte u nich. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisícům řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. Hasiči ve čtvrtek pozdě večer uvolnili kamion, který se ve středu večer uvázel pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky, řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Přes noc na pátek soupravu rozebírali, aby ji mohli vytáhnout z podmostu a odtáhnout pryč. A pojďme také na sport. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí proti Skotsku, odveta se potom hraje v úterý. Skotky v kvalifikační skupině ani jednou neprohrály. Češky skončily druhé za Walesem. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Ostrovar v Ostravě končí s výrobou. Jeho piva se budou vařit v Praze Smíchově. Konec výroby se dotkne zhruba 120 lidí. Provoz bude utlumován postupně v několika etapách. Důvodem je klesající spotřeba piva, rostoucí náklady a snaha efektivněji využívat výrobní kapacity. A teď ještě rychlý náhled na počasí. Dneska očekáváme na Moravě a ve Slezsku zpočátku malou oblačnost, postupně bude přibývat na oblačnou, večer až skoro zataženo. Teploty oproti včerejšku klesnou na 12 až 15 stupňů, na horách okolo desítky a k tomu mírný západní odpoledne jihozápadní vítr.
12: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: A taky Filipem, hezké ráno.
13: Krásný páteček.
1: Čau. Snídaně šampionů. Filip má trochu ADHD při pátku a začal tady vydávat zvuk motorek.
13: No ty taky.
1: No já taky, já jsem se přidal a mě to připomnělo, já tady mám něco pro pamětníky, schválně si vzpomenete, a myslím si, že to, co vám pustím, nám připomene tu dobu, že to bylo první video, který jste na internetu slyšeli, jo, tak poslouchejte. Borec předvádí motorky.
17: Suzuki's, no question Suzuki. About it.
1: To tady dál, Filip.
13: Tak to mě úplně minulo.
1: Počkej, dál.
17: Hondas. You don't even know what it is when it goes by. It'll surprise you. Honda. Harley Davidson's.
1: Harley Davidson nejlepší.
17: Harley.
1: Hele, tohle je normálně historie internetu. Kdo to znáte, klidně napište. Teď Liquido, narkotik, 8 hodin, 2 minuty. Hezký ráno z Hitrádia.

0: Liquido a Narkotik a taky páteční Hit Radio 6 minut po 8. Hezké ráno. Dneska a zítra volby. Komunální volby a česká kreativita se nezapře. My se tady bavíme nad názvech stran, které jsou na kandidátních listinách. Jo? Co tady třeba je? Je tady například Aktivní Řitka. Nebo Živé hrobice. Nebo co mě baví, tak je tady třeba RUM, RUM, Rozumně utvořený mandát, anebo DNO, Droužkovičtí nenapravitelní optimisté. A mě by zajímalo, jak by vypadal ten povolební večírek, kdyby třeba měli udělat koalici, jak by to vypadalo, to by byl mejdan.
1: Jako mě baví tahle ta jejich kreativita každopádně.
0: Je to skvělý. Mě by zajímalo, jak byste pomenovali vlastní kandidátku, kdybyste museli založit jedno ve vaší vesnici. Ono celkově se to týká těch menších měst, protože ta velká města, tam jsou ty velké strany, známe. Ale tady na těch menších obcích a menších městech se objevují právě takové názvy. Tak jak by se to jmenovalo? Jasmin, kdybychom spolu založili kandidátku, jak by se jmenovala?
1: To je blázné. Mě napadalo samotný, ale ne s tebou určitě.
0: Samotáři. Samotáři. Co Filip, co by nám doporučil?
2: My dva, kdybychom byli spolu, tak vtipní a spolehliví.
0: Tak to bych bohužel v programu nemohl
1: takový
0: dodržet.
1: Takový oxymoron, že?
0: To bych, je to hodně oxymoron, to bych nemohl dodržet. Jaký by byl náš program?
2: My bychom samozřejmě měli více sportovišť, zprůjeznili bychom Prahu bez kolon, že do jednoho roku bychom to zvládli.
0: Jasně, no, tak to by bylo lidem v Ostravě teda jako k něčemu, zprůjezněná Praha, zprůjezněná. No, takhle, my bychom asi žádnou stranu mít nemohli, nicméně vy, kdo nás posloucháte, tak potkali jste nějakou takovouhle zajímavou stranu, případně kdybyste opravdu měli u vás v obci nebo u vás na vsi založit nějakou stranu, jak by se jmenovala a jaký by byl váš program? Pojďme si z té politiky udělat trochu legraci, to je účel. 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo klasicky to poslat SMS-kou. Těšíme se na vaše nápady, teď hity Mark Ember Blond.

0: Robin Schulz a Erika Sirola. Speechless. 8 hodin 14 minut.
1: No řekni to, co jsi.
0: Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já si myslím, že název tohoto songu by se neměl říkat veřejně. Na letošních kandidátkách do komunálek se objevují kreativní názvy stran. Aktivní řitka, živé hrobice, nebo třeba RUM, RUM, rozumně utvořený mandát a tak dále. A ptali jsme se vás, jestli znáte nějakou takovou další stranu, jestli jste něco letos potkali, případně jak byste pomenovali svoje hnutí, kdybyste museli.
1: Ta aktivní řitka je jako super,
0: je jo,
1: ale jedna ze správní třeba.
0: To je vlastně konečně někdo, kdo chce s obcí opravdu hnout, že jo?
1: Kámoš je z Adamova a chtěl založit stranu Strana pro ekonomický rozvoj města Adamova. Neschválili mu to kvůli zkratce SPERMA. Chápeme? Tak dál.
0: No jo, tak vám taky píše Hanka, krásné ráno, u nás zřejmě BLP alias budoucí liberecké blaho.
1: Další zpráva zní, mě vždy před pár lety cestou do Krkonoš bavili billboardy s obrovským nápisem pod kandidáty. Paka navždy.
0: Počkej, tam je nová paka. Paka navždy. To je geniální.
1: Pak tam máme nějaký hlasovky od vás.
0: Tak hlasovku od Štěpána.
2: Tak za mě je jediná možnost. Frištatský umělecký cech Kutilu. No, má to akorát jednu vadu. A to zkrátku fuck.
0: Pojďme taky na hlasovku od našeho Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. Co já si tak pamatuju, tak byla nějaká strana zelených. Jo. A potom byla ještě nějaká strana přátel piva. A pak byly ještě nějaký politický strany, no.
1: No.
3: A kdybych mohl mít politickou stranu, tak by se jmenovala politická strana ne. Když je ano, tak já bych měl ne. Tak zatím čau.
1: No co by ne, viď?
0: To je kreativní, takže ne 2026. Tak co, dneska a zítra komunální volby, potkáme se u urny. To byla taková do větru otázka, jak smíš.
4: Do hlavy svý někdy.

0: Farna Miraj, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. Mně přijde, že my v dnešním vysílání zjišťujeme, že dno má ještě sklep. Tak zdravíme milovníky přízemního humoru. To je neuvěřitelný pátek, no.
1: Jsem ráda, že nás čeká tenhle ten song. Já miluji, když tady mluvíš francouzsky, Míš.
0: No, já jsem právě chtěl říct, že jelikož se nestává často, že bys týzovala muziku, jestli bys to mohla přečíst a říct, jak se ta písnička jmenuje, i ten interpret.
1: Metr Jim.
0: Hezký.
1: S, a tam už nevím.
0: Tak pojď.
1: Esquitime.
0: Tak já teda přepnu, jo.
2: Esquitime je.
0: Já jsem to zjišťoval, je to Esquitime.
1: No, tak ty jsi připravený, mě si hodil do vody, co tady machruješ. No, metr Jim.
0: Za chvíli vám to hodíme
1: k
0: vám, všude, kdy nás posloucháte. Lev, cože?
1: Lev, les est tramvaje, Jeremandle, le
2: bozie. Až le bonbon, bordo.
0: Tak jo, ten sklep už máme teda, no.
2: Suterénu jsme zatím.
3: Se svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce. Servis oken po záruce. Ekodoma.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: jasno.
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
1: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
3: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
4: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
3: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
6: Bude vejdán.
8: Skonto nábytek.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: To bylo chytrý koupit telku v Datártu.
12: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy v Ostravě v Domovské ulici, v úseku mezi ulicemi Klasná a na Konečné je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. No a na Kroměříšsku v Holešově v ulici Národních bojovníků se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením provozu. Nehodu vyšetřuje policie.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hodzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: Bebe Rexha a Faithless. New Religion, milujeme tohle, snad vás to baví. 8.32, posloucháte páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Je tady Filip a ten má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Pracovník španělského supermarketu si vzal dvě lékořicové tyčinky, které byly ale určeny k vyhození, jenže právě kvůli nim dostal okamžitou výpověď. Zaměstnavatel trval na tom, že si zaměstnanec nesmí brát zboží ani tehdy, když je určeno k likvidaci. Zaměstnanec technických služeb v německém Sasku narazil při sekání trávy na nečekaný poklad. Zemi objevil 8 malých zlatých cihel a další dvě byly nalezeny později. Hodnota nálezu je v milionech korun. A co je navíc zajímavé, majitele se stále nepodařilo dohledat.
0: Nebylo jich 8, ale 10?
2: A?
0: Původně?
2: A na závěr, japonská seznamovací agentura přišla s netradičním nápadem. Začala zkoušet seznamování lidí, kteří mají stejné příjmení. Projekt má ale poněkud komplikovaný právní rozměr, protože japonské zákony tak se prý s takovými sňatky úplně snadno nesrovnávají.
3: Co když máš příjmení, který se ti nelíbí, chceš se ho konečně zbavit, říkáš si, tak se provdám, bude to dobrý, no a máš zase tady, nevím, pitlíka.
0: Třeba knejp.
2: A budeš knejpová prostě.
0: Knejpová. No, ale tak když jsi novák, tak to je v pohodě, jo, ale já třeba s mým příjmením, já bych asi těžko hledal stejného partnera. A hlavně jsem teda na holky, tak tam je asi.
2: Nekecej.
0: Já vím, že tě to zklamalo.
2: Přiznej se.
0: Pojďme na srdcovku. Tohle jsme vybrali my tři, to vás bude bavit. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, 8.34. Hezké ráno.

0: Činasky, Hit Radio za 5 minut 8:45. Hezké ránko. Činasky za mě patří mezi jedny z nejlepších českých kapel. Samozřejmě se tam řadí za mě i kapela Kryštof.
1: Ano.
0: I kapela Kryštof, osobně mám teda radši tu starší tvorbu, možná protože už jsem trochu dinosaurus. Nicméně, dneska ve 13 hodin byste si měli naladit Hit Radio, protože k nám dorazí Richard Krajčo, aby představil nové album Půlnoční hřích.
1: Takže jestli vás zajímá, co novýho kapela Kryštof chystá, vytváří, jak zní jejich nová hudba a co se vlastně skrývá za tím názvem Půlnoční hřích, tak dneska od 1 odpoledne se to u Jirky Pelnáře dozvíte.
0: A třeba pro nás pamětníky na té nové desce bude i zvukový návrat tomu starému Kryštofovi. Uvidíme, necháme se překvapit, takže dneska Richard Krajčo ve 13 hodin u Jirky Pelnáře a u nás za malou chvíli další skvělý hit, je třeba Alanis Morissette nebo Rose a Bruno Mars. Hezký ráno.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
9: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
10: 800 226 226.
9: Malování neděláme divadlo.
11: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
12: Nejlepší čas na nákup motorky? Právě teď. Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové stroje za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek, nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: vynikající Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dáváte si páteční Hit Radio, snídaně šampionů v 8.51. Krásné ránko.
1: Já miluju reality shows. Nejlepší je na nich to, že můžete mít třeba dokonale připravenou jakoukoliv strategii, hlídat si fakt každý slovo, ale pak vám to něco může naprosto zbořit. A v případě třeba teďka Denise z Love Islandu to byla jeho přítelkyně, protože on tajil, že má přítelkyni, odjel na ostrov lásky jako bombshell, najít si tam někoho, no a samozřejmě se tam nechoval tak, aby se to té přítelkyni líbilo, logicky. A všechno televizi osvětlila, poslala do televize videa toho, že teda s ní opravdu Denis chodí, a parádně mu to nandala a on tam má teďka velký problém. A říkám si, že někdy je opravdu lepší jako dávat si pozor na tyhle věci a stačí kolikrát jedna věta k tomu, aby se všechno podělalo.
0: Říkám si, kde jinde se snažit něco zatajit než v televizi.
1: No jasně.
0: Že jo, ale to mi vlastně připomnělo, že člověk se občas prokecne ani neví jak. Mě to připomnělo, já když jsem bydlel s rodiči, tak jsem měl od táty zaracha. Jo, táta teda nebyl doma, máma mě pustila ven na kolo. No a ona se před nějakou dobou odstěhovala sousedka do vedlejšího města. Já jsem se pak vrátil domů, byl jsem že na tom kole a Míša, aby řeč nestála, tak říkám doma večer. Ale jsem si vzpomněl, že jsem dneska potkal paní Švorčíkovou a táta. Kde? A já. A do prčic. Takže takhle jsem se propálil. Máš něco ty?
1: Mám taky, no. Já jsem někdy v 16 letech, třeba 15, 16, nevím, chodila s jedním klučinou a mě rodiče nikam nepouštili. Jo, já jsem nemohla ani spát u kamarádky. A jednou mi to teda jako dovolili, že můžu spát u té kamarádky, která bydlela za rohem. No a ten můj kluk bydlel v Lysí nad Labem. Já jsem navštívila místo kamarádky tehdy toho kluka, to, kdo poslouchá nějaký dítě, nedělejte to, jo?
0: Co ve škole už.
1: No, dobrý. A druhý den jsem se vrátila domů, zvesela, hezky, pěkně si tam dubkám a mamky manžel říká, tak jak bylo v Ústí, ze srandy, protože on si myslel, že ten můj kluk je z Ústí nad Labem, ne z Lysí nad Labem, a já říkám, to je Lysá, prosím tě, jo. A ještě jsem to vlastně mohla uhrát, jo, ale v ten moment já jsem vlastně pochopila, že jsem se prokecla, i když ještě ne ze 100%, a on to taky moc dobře pochopil, no. Že jsem nebyla tam, kde jsem říkala, a to bylo čoromoro, to vám říkám.
0: No
1: a
0: tak nemáš lhát?
1: No teď já mít teďka svoji dceru, já to teda ne.
0: Třeba stálo to za to aspoň?
1: Ani ne, děkuji.
0: No tak škoda, no. Kdyby to aspoň za něco stálo. David Guetta, tohle za něco stojí, to je poslední song páteční snídaně Love.

0: Andy Ek 857, tohle je Hit Radio a my se musíme rozloučit, musíme jít, protože po deváté nás střídají naši fantastiční kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Kato a John Dean Lewis, taky Krištof.
1: Děkujeme za další krásný týden s váma a těšíme se zase v pondělí.
0: Dneska jsme našli, jak jsme říkali, no, jsme hledali dno, který pak mělo ještě sklep. My se, byl to humor na úrovni, my se to, no, přes víkend prostě vyresetujeme a v pondělí se budeme prostě těšit.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak si užijte víkend.
1: Odpočiňte si a slyšíme se od 6 v pondělí.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Pěkné odpoledne, dopoledne, ještě ne odpoledne. Z Hit Radia Orion jsem trošku přeskočila. Každopádně vás rovnou vezmu na cesty na Olomoucku ve Velkém Týnci v Masarykově ulici bouraly dvě osobní auta. Projíždějte tam s opatrností a na výjezdu z Olomouce směrem na Přáslavice na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta a nákladňáku. Tak tam taky počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište anebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Kovona systém Český Těšín.
8: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
7: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air.
10: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
11: Hezké dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v Senátu. Lidé mohou hlasovat dnes nebo v sobotu do 2 hodin popoledni. Ostravský pivovar Ostravar, který je součástí pivovaru Staropramen, příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově. Ukončení výroby se dotkne přibližně 120 lidí. Ostravar, založený v roce 1897, je jedním z 10 největších pivovarů v Česku. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává stále více lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, výmluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
11: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Už dneska mělo být od rána na Moravě a ve Slezsku zataženo. Po cestě z Nového Jičína do Ostravy jsem viděla jen slunce, tak snad nám to vydrží. I tak ale maximálně 14 stupňů a takový jako dnešek, bacha spoiler, by měl být i celý víkend.
4: Hit Radio Orion.
3: Dobré dopoledne, Morava a Slezsko. Pro koho je to ráno, tak dobré ráno, ať je to cokoliv a kdekoliv. Jsem ráda, že ladíte Hit Radio Orion. Pojďme si spolu udělat kafe a pak to dokutálíme hezky až k obědu. Já jsem Evelína a u toho, co právě teď děláte, budu dneska až do 12 s váma. Tak opatrně, jo. 9 hodin, 3 minuty a my začínáme. Ahoj.

Mi Martausové, Hvězdáři, miluju úplně od první chvíle, co vyšel a co jsem ho poslouchala, jo. Ale čím víc ho jako poslouchám, už jsou to asi 3-4 roky, tím víc mám pocit, že jako do něho dozrávám, že mu víc a víc rozumím, on je prostě tak hezký a dá se v něm tolik najít. Tak jsem na Hydrádiu Orion byla chvilku romantická, neděje se mi to často, teď mě to zase na půl roku přejde. Je 9.12 a tak si říkám, jo, pojďme si hned takhle ze startu dne, pokud je to pro vás ještě start, zasportovat. Aspoň budem dělat, že jako Ester Ledecká před novou sezónou změnila lyže i svůj tým, jo, sestavila si ho nový. A jestli ji tamten držel zkrátka ještě, tak děj se vůle boží, co se bude dít teď. Podle mě ta holka vyhraje Love Island i Superstar, jo, a ani nebude vědět jak. Jen si ji představte, třeba, že je součástí tohodle. Veď příběh nekončí, já to úplně vidím. A třeba kdyby si z toho uhryzla, z toho songu, ještě úplně nejlepší part, protože všichni víme, že nejlepší part je úplně na konci, má asi 3 vteřiny a má ho Ben Cristovalo. To je on, nejlepší čas.

dneska z baru nejde, i tak jsme si dali Bar Song a Shabuzi. Jak to máte obecně z reality show, takové ty, co teďka jako jedou, máte to rádi? Já jsem tomu nikdy nějak neholdovala, naposledně bavili tak možná Vyvolení a pak už vůbec nevím, jestli mě někdy něco chytlo, myslím, že ne, ale co se děje letos, to mi přijde teda randál. Po očku sleduju Superstar, Love Island i Zrádce a mám pocit, že to má letos fakt jako nějaké větší grády, že to stojí za to zapustit ty kořeny u té televize večer a pobavit se taky nad životama druhých, jak to nemají vůbec pod kontrolou, taky to nemusíme být pořád my a občas to potěší. Takže jestli jste se ještě nedokopali si něco z toho třeba pustit, tak si myslím, že

0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
10: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
9: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
10: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
15: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
16: 800 226 226.
15: Malování neděláme divadlo.
17: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
16: Radio.
19: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

tehdy byli pár, to skládali oba dva samostatně i spolu fakt bomby. Kéž by jim to vydrželo, kde jsme mohli dneska s jejich hudbou být, kéž by si nechali poradit. Já jsem třeba dostala hrozně netradiční radu od babičky do vztahu. Už jsem tušila, že se na to chystá, čekala jsem klasické hlavně vzájemný respekt, naslouchat si, mluvit spolu a pak to tam dropla. Hlavně sex. Doufám, že máte sex, to je nejdůležitější. Tak jste to slyšeli, ať to klape. Moudré rady, ty se musí posílat dál.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Že v duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: hlásíme, že jste stále a rádi s Hitrádiem Orion. 9.40, za nějakých 20 minut se podíváme na cesty, budou taky zprávy, ale teď nějaké tipy z redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Vydejte se na jedno z nejkrásnějších míst Beskyd, na Pustevny, kde vás čeká unikátní procházka vysoko nad zemí. Stezka Valaška nabízí nejen nádhernou vyhlídku, ale i pořádnou dávku dobrodružství. Čeká vás skleněný skywalk, 150 metrů dlouhý himalajský chodník, dětské hřiště ve třech patrech, chodník slávy a dechberoucí panorama Beskyd. V říjnu můžete stezku Valaška navštívit každý den od 9 ráno do 5 odpoledne. Tak obujte pohodlné boty, vezměte rodinu nebo přátelé a vyrazte za zážitkem, na který se nezapomíná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: váš názor. Váš názor.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
9: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Mega sekáč Ostrava u Futura.
11: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
10: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
12: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
17: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
18: Tuto zimu Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
19: Já jsem nevinnej.
20: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
21: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
22: Bacha, Benka.
21: Z vězeňského prostředí.
23: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
21: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
24: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
25: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
26: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
27: Hit Radio Orion.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Končuje pomalu tuhle hodinu, je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v Závodní ulici na křižovatce s Edisonovou bourala dvě osobní vozidla, provoz je tam řízený kyvadlově, počítejte aktuálně se zdržením. A na dálnici D1 320. kilometr směrem od Ostravy na Olomouc stojí u krajnice osobní auto a řeší defekt, tak i tam buďte opatrní.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce. Ekodoma.cz.

0: Housebanka.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu či bytových domů. V Ostravě Porubě se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl pro volby do zastupitelstva Poruby omylem doručen hlasovací lístek pro jiný obvod. S podobným problémem se potýká i Stará Ves nad Ondřejnicí. Komunálních voleb se může v regionu zúčastnit téměř milion občanů. Část voličů bude vybírat i nové senátory. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů. Vedoucí Třinec bude v 9. kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Dnes i celý víkend se bude střídat na Moravě a ve Slezsku. Slunečno i oblačno, teploty už začnou odpovídat podzimu. V noci lehce nad nulou, přes den okolo 13.
0: Hit Radio Orion.
2: Pokud jste unavení, tak to zhruba odpovídá pátku. Jsou únavy, které prostě kafe nepřibije. Držím palce, ať vám to v práci dneska uteče a pokusíme se na Hit Radio Orion udělat všechno pro to, abyste to měli co nejvíc přijo. A můžem rovnou nahodit takovou malou uzdičku víkendu. Coldplay, Beyoncé a jejich hymn For The Weeknd. 10 hodin a 3 minuty.

jeho úvodní písně. Za námi je 10 hodin 13 minut a znovu se volil nejslavnější DJ planety. Koho byste tak jako hádali, že to vyhrál? Pojďme se podívat na finální trojku, jo? Je v ní samozřejmě Calvin Harris. Toho bych teda rozhodně typovala. Je v ní taky David Guetta. Toho bych taky typovala. A toho třetího, chválně, jestli typnete. Ano, ten třetí byl Martin Garrix. No a už po šesté v řadě to vyhrál David Guetta. Ano, obhájil to zase skoro 60-letý Francouz. Opět si přišel pro titul. Tak já si myslím, že už by nás taky mohl navštívit na těch Beats for Love, že?

0: nejznámější místa Moravy a Slezska.
1: Společně s vámi hledáme v tento halloweenský mrazivý měsíc nejstrašidelnější místa tady u nás. A vy nám je posíláte, a ne, nikde bych nechtěla být po setmění sama, možná teda ani ve skupině. Tento týden jsme se vás ptali na nejděsivější zámek nebo hrad v našem kraji. A tradá, nejděsivější je večer na Hukvaldech. V noci jsem tam teda nikdy nebyla. Asi si to ale umím docela představit. Díky za vaše mrazivé tipy. Příští týden hrajeme dál. Posílejte nám je na hitradio.cz. Tentokrát to nebudou hrady a zámky. A jeden z vás za svůj děsivý tip dostane 10.
0: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska
2: na Hitradio Orion.
0: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hitradio Orion hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hitradio Orion.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
17: Mega sekáč Ostrava u Futura.
18: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
17: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
19: Motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
20: potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo,
21: tak hurá na Vysočinu.
20: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
21: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
20: Skály a vyhlídky, co berou dech.
21: Rybníky, jezera i koupaliště.
20: Aktivní zábava i adrenalin.
21: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
20: Vysočina má co nabídnout.
21: Stačí si jen vybrat.
20: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
22: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
23: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
22: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi
23: zimní gumy?
22: No jasně, že mám.
23: A k ním nový Citroën.
22: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až

0: www.penny.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Depeche Mode, Enjoy the Silence, možná nějaké ticho v práci dneska máte, tak si ho užívejte, protože doma bez tak nebude. Posloucháte Hit Radio Orion, je 10 hodin a 35 minut právě teď a formule ty míří do Ostravy. Od pátku 9. to je dneska, do neděle 11. října, to je v neděli, se v Dolních Vítkovice promění v závodní svět, jo. Do Ostravy totiž dorazí poslední letošní zastávka Alvin Racing Road Show. Hlavní lákadlo, na jednom místě uvidíte hned dva monoposty McLaren, které si budete moct prohlédnout pěkně zblízka. A jen koukat se rozhodně nemusíte, připravené budou taky profesionální závodní simulátory, kde si můžete zajet i vlastní čas. K tomu výstava bezpečnostních prvků Formule 1 a spousta dalšího, tak se tam na to běžte podívat. Více informací najdete na olvin.cz/roadshow.

neříkej, co má se stát. Eva je v centru dění už docela dlouho, teď ještě víc. Poslední album ADHD Pop je ale docela pecka. Neříkej, co má se stát, je právě hit z něj. Věřím, že

0: Orion už za chvíli.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
20: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let.
21: Ikonický

0: místech. www.autopavlas.cz.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: to je hodin. Jdeme rychle na nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska. Na Olomoucku na trase z Míčova na Rýmař v lesním úseku před Ondřejovem ježíše leží na vozovce popadané stromy. Hasiči v místě porost odklízí z vozovky, silnice je úplně neprůjezdná a v Ostravě v Domovské ulici v úseku mezi ulicemi Klasná a na Konečné je taky uzavřena vozovka. Tentokrát tam nejsou stromy, ale práce na silnice. Co se děje na cestách, pište anebo volejte na náš WhatsApp, to je 724 299 199.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Festival dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 kus, sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: Dobré dopoledne, 11. Krátké zprávy má Jana Lipovská. První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Meteorologové ale upozorňují, že sezónní výhled není žádné dogma. Opava vyhlásila druhé kolo prodeje stavebních pozemků v připravované obytné části Stromovka. Zájemci mohou nabídky na 11 parcel určených pro stavbu rodinných domů podávat do 30. října. Cena je stanovena na 4200 korun za metr čtvereční, včetně DPH. Volební místnosti se otevřou už za 3 hodiny. Je proto dobré si připomenout, co si vzít sebou. Bez občanského průkazu či pasu to totiž nepůjde. Další variantou jsou e-doklady. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
2: Předem aktualizujte aplikaci e-doklady z App Store nebo Google Play. Před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřete s připojením k internetu a zkontrolujte, že se u dokladu zobrazuje hláška digitální výpis je platný. Ověřte si, že aplikaci odemknete nastaveným PINem nebo biometrií.
1: Ve volební místnosti pak otevřete aplikaci ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby se stihla načíst potřebná data. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel v NHL na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Adam Klapka skóroval za Calgary poprvé v nové sezóně. Flames ale prohráli s Coloradem 3-7.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: O víkendu, včetně dneška, se bude na obloze střídat polojasno a spíše oblačno, mohlo by i trochu zapršet, každopádně teploty se budou pohybovat kolem 13.
0: Hit Radio Orion.
4: Pokud jste si už nesnědli oběd, tak teď už na něj můžete myslet a za chvíli se dočkáte činasky a každý ráno na Hit Radio Orion právě teď. Hit
5: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

kapely Imagine Dragons, kterého jste teď slyšeli v hitu Thunder na Hit Radio. Orion je volný, akorát teda informace o rozchodu jenom pár hodin stará, takže mu holky třeba dejte chviličku, ať se z toho dostane třeba týden, pak mu klidně napište na Instagram, podle mě na to čeká. A jdeme něco rozdávat, já tady totiž mám právě teď dva lístky na Kateřinu Marii Tichou do Ostravy, už na příští pátek, 16.10. v rámci podzimního turné společně s Kateřinou, tam budou taky Benjis, které k ní už neodmyslitelně patří a bude to romantika jako vždy, já mám její koncerty hrozně ráda a rozhodně to není jenom pro holky. Tento týden už o ně soutěžíme naposledy, tak nám pojďte zavolat na 591 001 001 anebo pište na WhatsApp 724 299 199. Pravidla jsou jasné, kdo dřív přijde, ten dřív

0: David Guetta po šesté nejlepším DJem planety. Zrovna u Gon Gon Gon, který svým jsem tady, si myslím, že o tom nemůže být pochyb. Pořád nám ukazuje, že to tam má a že je boží. Očekávám, že ten titul bude ještě chvíli obhajovat. Posloucháte Hit Radio Orion, za chvilku Xindl X, bude taky Nirvana a nebo Neil Diamond.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Kovona systém Český Těšín.
13: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
12: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
14: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
15: Promění.
14: A v novou sukínku?
15: Promění.
14: A v paraplíčko?
15: Promění.
14: I na obal pro pastelky?
15: I v obal.
14: A v baťůžek?
15: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
16: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
14: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
15: Běž už.
16: Více na cestaodpadu.cz.
17: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
21: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
23: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
24: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Koukám na hodiny a říkám si, že je tak akorát čas si připomenout na Hit Radio Orion, že vědci zjistili, to mám ráda, že pravidelný poobědový šlofík vám může prodloužit kvalitní život až o 7 let. Takhle. Je skupina lidí, velká skupina, která když si dá odpoledne šlofíka, zbudí se s migrénou a neví, jaké je století, jaké jsou pohlaví, ani jestli je ještě před Kristem nebo už po, jo. Prostě si nemůžou jít odpoledne lehnout, jinak je to úplně zničí. Pak je tady skupina já, co si jít lehnout můžeme, dokonce to teď mám, co mám dítě, dělám docela často ty odpolední šlofíky, budou mi jednou hodně chybět, ale jak se zbudím, musím hnedka hodit nějakou sladkou bombu, ale tak nejlépe kilový větrník, jo, aby mi to udělalo dobře. No a pak jsou tady lidi, co by odpoledne nikdy neusly, takové ty naspídované tryskomyši, ale trošku vám přeju, abyste to byli vy, to máte potom v práci mnohem jednodušší. Já jen, že se ten oběd blíží, takže je na čase se zdechnout, vyloženě kvůli tomu, abyste si prodloužili život. A nebo zůstaňte s námi,

0: I kdyby měla Adele dalších milion hitů, a že teda má, tak jakmile se řekne její jméno, vždycky si vybavím Someone Like You. Taková ta její, řekněme, pilotní píseň. No a s tou se s vámi dneska na Hit Radio Orion loučím. Budu se na vás těšit příští týden s kolegou Michalem v naší odpolední show a budu se na vás těšit třeba i na svém Instagramu, kde mě najdete jako Zrzelina a budu moc ráda, když mě tam třeba i dáte sledovat. Tak ahoj a hezký víkend. Hit Radio.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
16: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
17: 800 226 226.
16: Malování neděláme divadlo.
18: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
13: přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Partners Banka.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Uničova na Rýmařov v lesním úseku před Ondřejovem odklízí hasiči popadané stromy. Silnice je neprůjezdná. A ve Stěbořicích na silnici 3. třídy omezují provoz do 17. října práce na vozovce. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
6: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Ve 2 hodiny odpoledne startují volby, Češi začnou rozhodovat o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás bude moci ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Volební místnosti budou dneska otevřené do 10 večer, zítra pak mezi 8 a 14 hodinou. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve Dvoře Králové nad Labem je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Dítěti je méně než 15 let a za čin tedy není trestně odpovědné. Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA. Přesné termíny budou teprve určeny. Češi budou usilovat o 4. účast na Euro po sobě. A teď ještě něco z regionu.
1: Dva mladí samci žirafy Rothschildovy z olomoucké zoo byli převezeni do zoo v Aténách. Oba se narodili v roce 2024 a v řecké zoo budou součástí samostatné samčí skupiny. Převoz souvisí s přirozeným uspořádáním žirafích stád, ve kterých může být se samicemi zpravidla jen jeden dospělý samec. Jejich transport i s přestávkami trval 40 hodin.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasno až oblačno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 16 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech naměříme maximálně 10 stupňů Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je to tady páteční pravé poledne, 2 minutky k tomu, přeju dobrou chuť k obědu, opatrně, ať vám dneska nezaskočí, byla by to škoda, když už je za námi celý pracovní týden, takhle v pondělí, to by se to moc jako nestalo, jste aspoň měli týden volno, ale před námi je víkend a pokud máte pocit teď po týdnu v práci, že někteří vaši kolegové prostě musí být z jiný planety, no tak jsou, jo, nebo můžou být. Přece nevěříte na to, že jsme ve vesmíru sami? Nebo ano? V 90. nám všem zamotal hlavu seriál Akta X. Mulder, Scullyová a neuvěřitelný příběhy. Skvělý seriál. Akta X a Věřte, nevěřte. Prostě to jsou jako dva fenomény. No a když je Akta X, tak hned srdcovka číslo 1 bude DJ Dado a The X-Files na Hit Radio.

0: X-Files na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 mi přišla hezká zpráva od Pavla, co píše: já rozhodně věřím na to, že ve vesmíru nejsme sami a že někteří žijí mezi námi. Nemám je v práci, ale stačí, když se podívám do volebních lístků. Tam jich je a z různých planet. Zdraví Pavel. Tak ano, s tím se dá souhlasit. S tím se dá souhlasit určitě. My jsme dneska vzpomínali hned na začátku srdcovek, tedy na legendární seriály jako Akta X a nebo potom právě i pořad Věřte, nevěřte. No a teď si dáme jako druhou srdcovku taky hip-hop. Dlouho jsme neměli žádný hip-hop nebo rap tady na Hit Rádiu. Dnešní, já nechci říkat úplně mládež, jo, to zní, jak kdyby mi bylo 70, tak středoškoláci. Dnešní středoškoláci hodně jedou v českém rapu. Možná, že i vy jste na střední škole poslouchali rap a hip-hop. A pokud to bylo kolem let 98 až 2005, no tak dneska už patříte jakože fakt mezi old school. A já říkám, buďte za to rádi. Buďte za to rádi, protože tehdejší hip-hop a rap je v podání legend jako Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, Dr. Dre. To prostě byla nádhera. Vždyť my jsme zažili i vzestup Eminema, úplně jako jeho začátky a ty největší hity. Tím my jsme se jako procházeli, to bylo jako skvělý. A navíc jsme to pak poslouchali ještě na CDčku, že jo, zažili jsme éru Discmanu, zažili jsme éru prvních MP3-ek, MP3 přehrávačů, že jo, dokonce i přerod ze sluchátek, který se najednou už jenom jako pecky dávali do uší. A měli v polovině toho kabelu, měli ovladač hlasitosti. To bylo taky jako úlet. Moderní technologie. No a do toho tak nám v uších právě hrál tenhle dnes už teda oldschoolovej hip-hop a oldschoolovej rap. Tak možná, že vás právě teď vrátím na střední školu, protože si dáme také jednoho rapera, jehož vzestup jsme zažili. A to je 50 Cent. A když 50 Cent, tak za mě jeho největší hit, který by se teda dneska rozhodně na Hit Rádiu nečekali. In the Club!

0: Je pravda, že potom 50 centově je to trošku šok skok. To uznávám. Ale přesně takové jsou srdcovky, jo? Jsou pestré, stejně tak, jako byly devadesátky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a tím pádem ty páteční srdcovky tady dneska uvařím, jako když pejsek a kočička vařili dort. Prostě do dnešních srdcovek nahážu úplně všechno. Úplně všechno. Bude to takovej malej páteční Eintopf. A tím pádem, když už jsme měli milénium, měli jsme devadesátky, tak si dáme 70. léta. Dáme si 70. léta, trošku zvolníme tempo. Další srdcovka je od muže, který odsud nedobrovolně odešel ve svých 40 letech. A právě dnes, 9. října, by oslavil 86. narozeniny. Narodil se v Liverpoolu, je to brouk jako hrom, a my si dáme píseň z jeho solové dráhy. A v této písni ho velmi, velmi ovlivnila Yoko Ono, jeho partnerka. Je to píseň, která vlastně vypráví o tom, abychom si my jako posluchači této písně představili svět míru, a to počínaje životem bez náboženství a s ním spojených konceptů, bez ekonomického materialismu, bez hranic rozdělujících národy, aby to byl opravdu jako život v míru. My, co si zatím dokážeme představit, je život bez důchodu, jo? Na to už si musíme asi zvyknout trošku. Ale tohle je úplně jiné poselství. Takže zdravíme tam nahoru. Dneska by mu bylo 86. John Lennon.

0: Britská skupina na Hit Radio Entrance. Posloucháte Srdcovky v pátek 9. října.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tohle je přesně ten hit, když byste zůstali tenkrát na party až jako do rána, že byste neodešli před druhou nebo třetí hodinou, tak potom jako ke konci, tak si DJové většinou hrávali věci, které taky jako měli sami rádi. No a tohle je přesně to, co byste slyšeli takhle jako těsně před odkrem. Set You Free. Záměrně jsem jí dal jako pátou srdcovku, protože my jsme taky těsně před odchodem. Bohužel ne teda z práce, ale před odchodem dnešních srdcovek. Tady máme jenom jeden jediný poslední šláftruňk, jak se říká, tedy poslední srdcovka, která je na vaše přání. 777-937-777. Napište mi, co byste chtěli slyšet. Nebo pošlete hlasovku. Napište mi klidně, co jste poslouchali, když bych se teď zeptal. Pamatujete si, když jste chodili s Discmanem nebo s Walkmanem? Co jste tam tenkrát poslouchali? Jaká je ta první věc, ten první hit, ta první píseň, první kapela, která se vám teď vybaví? Popřemýšlejte, napište mi to. Za chvilku to dost možná uslyšíte jako srdcovku na přání tady na Hit Radio.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
6: Od nejtěžšího šepotu gubě, která otře se sála. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz.
7: Víš, co ti teď zrychlí tep? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Já jsem nevinný.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
13: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
21: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
22: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Radia. Zlepši si náladu.
23: Podzim je skvělý s Hit Radiem, když vidíš první padající list. Hey!

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen ve 12.34.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a já když tady pročítám ty vaše tipy na WhatsAppovit rádia 777-937-777, tak se normálně říkám, že já bych si strašně přál, aby jsme se my potkali osobně. Všichni, kdo píšete, aby jsme se potkali osobně někde v nějakém kulturáku, v nějaký sokolovně, prostě v takovým nějakým jako klasickým sále. Tam bychom si prostě normálně jenom otevřeli počítač a začali bychom hrát jednu píseň za druhou, kterou já tady mám od vás v tom WhatsAppu, protože to je opravdu klenot nad klenoty, to je jako nádhera. Já si, že by to byl jeden jako z nejlepších večerů za posledních, nevím, 10-20 let, protože to by byla prostě jakoby nejlepší diskotéka ever. Fakt klobouk dolů. Je to extrémně náročný cokoliv vybrat. A tak jsem to dneska udělal tak, že jsem teda vybral úplně první zprávu, která přišla. Jo, protože jinak to jako nejde. Jinak to nejde. A v první zprávě se píše: ahoj Jirko, tak nějak jsem si říkal, co by mě dneska hodilo zpátky do dětství. A vzpomněl jsem si na Bonfunk MCs, Freestyler, neboli Makavakafou, Freestylou. Ano, ale strašně se mi tímhle songem vždy vybaví nabitá MP3 strčená do kapsy, drátové sluchátka vedoucí pod mikinou, klíčenky visící z kapsy a čím víc klíčenek, tím líp. A taky pověšený řetízek od poutka k poutku. No prostě pořádné dětství. Jasně, naprosto si to dokážu vybavit, jo. Taky jsem měl takovou černou koženou peněženku, která tam měla udělaný poutko přesně na takový jako dlouhý řetěz, abych ho mohl mít tomu druhému poutku. Klíčenky, no tak to byla jako éra sama o sobě, že jo, normálně látkový klíčenky, dneska je to standard, nebo už to dokonce ani nikdo nenosí, ale tenkrát, čím širší navíc ještě ta klíčenka byla, tím opravdu jako líp a takhle se to jenom nosilo, aby to vždycky koukalo jenom z té kapsy dolů. No prostě fantazie. Takže i já děkuju za tady tu vzpomínku. Vrátil jsem se i já zpátky do puberty. No a dáme si tím pádem Bonfunk MCs, rok 1999, Waka Maka Fou. Mimochodem, zpívá se tam rock, jakože rock and roll, rock the microphone. Jo, rock the microphone.

0: Coldplay a Burna Boy na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je pátek 12:45 a dnešní srdcovky jsou za námi. Moc díky za všechny zprávy, které jste posílali na 777 937 777. Po víkendu v pondělí ve 12 hodin budeme pokračovat. Pokud nedošlo na vaši srdcovku v posledním týdnu, dvou týdnech, nevzdávejte to, pište dál, protože se určitě na vás dostane, věřím tomu. Do Vánoc třeba. Ne, fakt dělám všechno pro to, aby jsem to takhle jako prostřídal. Je to někdy extrémně náročný. Dneska těch zpráv bylo fakt strašně moc, jak říkám, bylo by to fakt jako na minimálně 6-hodinovou společnou diskotéku, kde by jsme tali normálně klasickou houbu a byli bychom všichni šťastní a spokojení. A slyšeli bychom to, co máme rádi. Takový jsou srdcovky. Možná, že dneska jste slyšeli i hit, který jste vůbec neznali, a já v tom vlastně budu pokračovat, protože ve 13 hodin jsem na Hit Radio. Ke mně do studia dorazí Richard Krajčo. Skupina Krištof dneska vydává nové album a já vám můžu slíbit, že zahrajeme na Hit Radio hity, které ještě nejsou oficiálně venku, respektive v rádiích. Na desce už můžete slyšet, když si ji teď ještě koupíte do 13. hodiny. Ve 13 hodin exkluzivní host tady na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Vydejte se na jedno z nejkrásnějších míst Beskyd, na Pustevny, kde vás čeká unikátní procházka vysoko nad zemí. Stezka Valaška nabízí nejen nádhernou vyhlídku, ale i pořádnou dávku dobrodružství. Čeká vás skleněný skywalk, 150 metrů dlouhý himalajský chodník, dětské hřiště ve třech patrech, chodník slávy a dechberoucí panorama Beskyd. V říjnu můžete stezku Valaška navštívit každý den od 9 ráno do 5 odpoledne. Tak obujte pohodlné boty, vezměte rodinu nebo přátele a vyrazte za zážitkem, na který se nezapomíná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Kovona systém Český Těšín.
11: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
10: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
12: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
13: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
12: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
14: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti.
16: Já tam budu taky, tak čus autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
17: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
18: Bude vejdán.
19: Slyšíte tuhle reklamu?
2: A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
18: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
17: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
20: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
21: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
22: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
23: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
24: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.
26: Hit Radio.
27: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Sia na Hit Radio, to je poslední hit mezi 12. a 13. Za chvíli živě tady Richard Krajčo, můj dnešní vzácný host, ještě předtím nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Opavsku ve Štěbořicích. Na silnici 3. třídy probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na D1 na 353. kilometru směrem na Prahu v pravém pruhu probíhá oprava povrchu vozovky. Raději tam dejte nohu z plynu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Mega sekáč Ostrava u Futura.
6: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
5: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Kambodži zadrželi dva Čechy, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. Uvedl to mluvčí našeho ministerstva zahraničí, česká diplomacie je podle ní s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků, našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazní druhy. Více říká mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
9: U skákavky Atulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
8: A to kvůli četným nálezům v sousedních zemích. Státy Evropské unie finálně schválily úpravu emisního systému ETS2, odsouhlasili omezení růstu cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Systém emisních povolenek má producenty motivovat ke snižování zplodin oxidu uhličitého. A teď ještě něco z regionu.
1: Příčinou loňského vykolejení vagónu historické elektrické soupravy v Přerově bylo projetí návěstidla zakazujícího jízdu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce. Podle vyšetřovatelů šlo o nevědomou chybu strojvedoucího zapříčiněnou nepozorností. Při události nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhla téměř 5 milionů korun.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude postupně během odpoledne přibývat oblačnost. Čeká se oblačno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Ve Skydech a Jeseníkách kolem osmičky.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je 9. října a to je den D, na který my čekáme už dlouhých 5 let, protože dneska konečně vychází nová deska skupiny Krištof a Richard Krajčo, frontman skupiny, je mým hostem ve studiu Hit Radio. Richarde, vítej.
11: Ahoj, zdravím všechny.
0: Jaký to je pocit, konečně?
11: Krásný, já jsem nemohl dospat, já jsem vlastně skoro nešel spát, já jsem si čekal fakt na půlnoc, kdy půlnoční hřích vyjde, jestli to všude naskočí, jestli to bude fungovat, jestli to bude hrát, a pak jsem si tu desku teda poslechl a mohl jsem jít spokojeně spát.
0: To je nádhera. My si dáme první hit, který není ještě z nové desky.
11: No,
0: ale
11: koukám.
0: Ale je tady jako vybrán záměrně, jo? Je to kvůli tomu, že tohle je hit z úplně první desky.
11: Je to tak, no.
0: Jak je to dávno?
11: Je to hodně dávno, je to 25 let.
0: Čtvrt století.
11: Ano.
0: Strašný mozec. A pořád vypadá Richard výborně. Dáme si tedy Krištof a ženy, jedna z nejoblíbenějších písní z toho úplně prvního debutového alba, které se na rozdíl od toho nejnovějšího ještě nahrávalo v Česku, konkrétně v Ostravě. Tak tady je máte, Krištof na Hit Rádiu. Spánky zbředlicový.

0: Opět jsme se dostali do roku 2001, Krištof Ženej vzpomínka na úplně první album a teď po čtvrtstoletí oslavujeme nové album. Richard Krajčo ještě jednou tady ve studiu Hitrády a Richard, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Když jsi slyšel teď Ženy, jo, tak co se ti vybavilo před těma 25 lety? Jak jste to tenkrát viděli?
1: No tak my jsme byli takový jako natěšení a vlastně ta situace mi přijde hrozně podobná, protože já o té nové desce vlastně říkám, že jsme ji natáčeli, jako by byla naše první, ale zároveň poslední, jo. A tehdy to vlastně bylo pro nás strašně zlomové, my jsme nikdy nevěřili, že bychom nějakou desku mohli natočit, že by se nás někdo všiml, že by se to někomu líbilo, že by někdo chodil na koncerty, a když se to stalo, no tak to prostě bylo jedno veliké wow. Jo, a jsem vlastně rád, že jsem tady po 25 letech a i po 25 letech ta písnička nebo mnohé ty písničky ze začátku ještě stále žijou, lidi si to furt nechávají hrát v rádiu nebo to hrajou někde na kytary, zpívají si to. To je přece pro muzikanta ten největší dárek.
0: Je to
1: největší odměna.
0: I trošku i dar být tady vlastně po 25 letech. A pořád to funguje. Vy no, jak dlouho hrajete? To je přes 30 let.
1: 33 let. Já jsem to zrovna včera psal klukům, než to vyšla, ta naše nová deska. Že jim strašně moc děkuju za to, co jsme u ní prožili, že to bylo super. Že to bylo jedno z nejkrásnějších období, musím říct. Celé to období té tvorby a to, jak jsme spolu cestovali po té Evropě a natáčeli jsme to, jak jsme skládali všude možně spolu. Dlouho jsme něco takového nezažili a že z té desky prostě tohle všechno cítím a že cítím tu radost a jakoby to nadšení a takový nějaký jako refresh. Tak jsem rád, že mám to štěstí, že tady fakt po čtvrtstoletí můžu sedět, fanouškům pouštět novou muziku a ještě se přiznám, že ty reakce jsou od rána tak jako brutálně hezké, že jako fakt jsem, jako, mám jako strašně krásný den, nebo všichni s klukama máme.
0: To je super, to je super. Když jste nahrávali tu první desku, tak to bylo v Ostravě, ve studiu, a teď tak jste byli ve Velké Británii.
1: Ano.
0: U koho?
1: Já jsem si splnil sen točit prostě v Británii, protože já z britské muziky vycházím, vždycky jsem ji miloval a nejvíc mě ovlivňovala. Byli jsme u Petra Gabriela v boxu, tak se jmenuje to městečko, má tam nádherné studio, opravdu jako fenomenální. Já si myslím, že lidi, co mají rádi zvuk a ještě vůbec tohle jako nějakým způsobem vnímají a oceňujou, tak když si tu naši novou desku poslechnou na ty sluchátka, tak prostě se jim musí zvukově líbit. My jsme spoustu věcí tam proháněli i přes analog.
0: Pořád to má ten stříbrnej takový ten.
1: On tam toho má spoustu, jo, a jeli jsme prostě do 24 pásu některé věci, které jsme pak samozřejmě jakoby vytáčeli zpátky do počítače, ale takže jsme k tomu i přistupovali tak jako staromilsky, bych řekl, užívali jsme si to, no a já si splnil to, co jsem si přál, jako nahrávat to tam, kde ta zásadní muzika pro mě v mém životě vznikala. A Peter Gabriel je prostě ikona, legenda a to studio má absolutně brutální.
0: Tak pojďme přímo už tedy k té desce. Jo. Deska je o hříších.
1: No, já bych to neřekl takhle, jako úplně, jo, ale samozřejmě ty narážíš na název a ano. Na titulní píseň Půlnoční hřích.
0: Ano.
1: Já když jsem ji psal, tak mi vlastně hlavou běželo, že ta noc, jo, je vždycky ten okamžik, kdy se zastavíme, že přes ten den všichni něco děláme, děti, práce, škola, vole, tamhle to, semhle to, a najednou se večer jakoby zastavíme a často sníme. Co bychom ještě chtěli a co bychom chtěli prožít a zažít a koho bychom chtěli potkat a tak dále a tak dále. A to se vlastně v člověku mele někde, mám pocit, jako kolem té půlnoci. Tam my tak jako hřešíme v té mysli, no. Tak mně to přišlo tak jako symbolické. Je to o tom, co bychom si v životě přáli, i když na to třeba někdy nedosáhneme.
0: Někdo má půlnoční hřích spojen se svým vlastním guilty pleasure, že jde otevřít tu ledničku.
1: Já byl včera tak nervózní. Já teďka dodržuju kalorické tabulky.
0: Jasně,
1: já prostě to brutálně vyplňuju asi už 40. den, v tom jedu. Hrozně mě to baví. A včera jsem si tu kalorickou tabulku absolutně pokazil, protože jsem byl tak nervózní, že jsem furt chodil a furt jsem z té ledničky něco jako vytahoval. Tak já včera hřešil brutálně teda.
0: Výborně. Já tady mám na tebe pár rychlých otázek právě na Guilty Pleasure. Písnička, kterou si v autě pouštíš, jenom když jsi sám, aby to nikdo neslyšel, a když někdo nastoupí, tak ji přepneš a vypneš.
1: Takovou nemám. To já víš co, já většinou vozím děti a oni poslouchají prostě úplně jiné věci než já, takže jasně. To je naopak. Já vám ty písničky cpu schválně, aby se jim zlepšoval jejich hudební vkus, protože to, co poslouchají oni, je pro mě absolutně neposlouchatelné.
0: Chápu, jak často tedy děti chodí pěšky. Dobře, co děláš o půlnoci nejčastěji? Skládáš, scrolluješ, anebo spíš?
1: No, někdy všechno dohromady bych řekl, ale ještě tam, mě tam teda chybí ještě jedna věc a to je, já mám takovou oblíbenou hru, jo, ještě vlastně dvě věci mi tam chybí, jo. Buď si jakoby projíždím fotbalové výsledky,
0: jasně,
1: jo, to dělám
0: jasně,
1: velmi často teda,
0: jasně.
1: A potom mám takovou hru, která se jmenuje Clash Royale. Ty vole, já tu valím, bohužel, jako, a já jsem takový hráč, prostě, že si třeba řeknu, musím dostáhnout dneska 9500 bodů, já nevím něco, a teď jsem, mám třeba 9200,
0: jasně.
1: A teď furt jdu nahoru, dolů, dolů, a jsem schopný to strávit 3 hodiny, dokud to prostě nedosáhnu, a většinou na to nedosáhnu, no. Tak jdu spát ve 3 ráno.
0: Tak si pojďme dát půlnoční hřích. Což je mimochodem hit, který velmi dobře znáte i z vysílání Hitrádia, protože ten už pravidelně hrajeme. Je to duet. A je skvělej. Tady ho máte. Na Hitrádiu. Ve 1:45.

0: Krištof a Domy Alaji a Půlnoční hřích, tak to je první píseň z nejnovějšího alba, kterou jste teď mohli slyšet tady u nás na Hitrádiu. Richard Krajčo je mým hostem, povídáme si o nejnovější desce, která právě dnes 9. října po 5 letech konečně vychází.
1: Yeah!
0: Tak, duet. Jak vy jste na tom s duety?
2: No já myslím, že docela dobře. Vlastně i na téhle té desce jsou 4 spolupráce.
0: Jasně.
2: O dvou už se ví, nebo vědělo, to byla Domča a Sergej Barakuda. No a dneska lidi zjistili, že tam jsou ještě další dva.
0: Mm-hmm.
2: Je tam hodně hustá píseň Rubín, tu si vlastně budeme i dneska hrát.
0: Je to tak?
2: Jestli se nepletu. S takovou mladou, talentovanou, půvabnou zpěvačkou, kterou jsem se našel na TikToku. Kdysi dávno. No, tak dávno. Bylo to období, kdy měla asi 200 sledujících, nevím, kolik jich má dneska už, ale už s ní vyrostla taková svébytná písničkářka, říká si Bejra.
0: Mm-hmm.
2: No a pak tam máme taky pořádný balkánský nářez s kapelou Jelen a k té písničce se dneska taky dostane.
0: Jaký to je dělat duet s kapelou versus s jedním interpretem, se zpěvákem, se zpěvačkou?
2: Musím ti říct, že některé duety bych třeba už neopakoval. A když to potom jakoby přetrvá, tak je to fajn. A vlastně u Jelenu jsme si rovnou řekli, co od nich chceme. Jo? Protože on je to fakt, až to ty lidi dneska uslyší, tak už když se ta písnička začala skládat, tak já jsem si říkal, že to je takový typ, jakoby, jak to říct, ale teď to nechci říct škaredě, naopak hezky, jako takového balkánsko-hospodsko-irsko-anglického nářezu, že tam ty jeleni prostě sedí. Chtěl jsem tam tu jejich harmoniku, banjo, jo, a přesně takhle se jim to zalíbilo, takže jsme spojili ty nástroje dohromady, no a někdy to je jenom o hlase. Takže Sergej prostě si na základě toho, co jsem mu o písničce řekl, udělal text, myslím, že ho zvládl skvěle, že přesně do toho textu dal to, co ta píseň potřebovala. Zase, když jsme dělali věci s Jarkem Nohavicou nebo s Tomášem Klusem, tak tomu jsme to kompletně napsali. A on do toho vlastně jenom dal tu svoji náladu, ten svůj mood. Jo. Takže po každé je to jiné. No.
0: Ale pojďme na slunce, pojďme na slunce.
2: A to není duet.
0: To není duet.
2: To není duet a vy jste se mě ptali, o čem, jako k jakým hříchům bych jako přiřadil určité písně. Slunce je zvláštní písnička, protože víte, všechny nějakým způsobem vychází z toho, co žiju a co si představuju. Hrozně mi pomáhá vlastně to moje herectví, protože si můžu představit spoustu situací životních, které potom do těch písniček ukrývám. Ale slunce je písnička o mně. Jako jestli jsem někdy psal opravdu víceméně, řekl bych skoro otevřeně, o tom, jaký jsem a jak se vnímám tady na tom světě, tak jsem to vložil do téhle písničky. Proto jsem trošku jako řekl, že to je písnička, která by se mohla spojit s hříchem sobectví.
0: Jasně.
2: Ale zase na druhou stranu, víte, já si myslím, že je strašně důležité v životě, aby člověk si stál vlastně za tím svým a aby nedělal všechno jenom pro druhé. Jo? To se všechno prostě musí kombinovat. Takže já si myslím, že to je zároveň jako píseň, která povzbuzuje tvoje velké životní a osobní rozhodnutí stát si sám za sebe.
0: To můžeme říct nahlas, že to, že člověk myslí na sebe, ještě neznamená zákonitě, že je sobě.
2: Přesně, ano.
0: Jo?
2: No vidíš, ty jsi to řekl jako výstižněji, ano.
0: Kdy jsi byl naposledy sobecký? Když už se bavíme o sobectví.
2: Jo, tak teď mě zrovna, vidíš, teď mě zrovna nic nenapadá.
0: Krásný, to v pohodě. Tak se zeptám jinak, teď ne přímo jako o tobě, ale obecně. Frontman kapely musí být trochu sobec.
2: Já si myslím, že každý šéf něčeho by v sobě měl mít obě dvě strany té mince. Jo, na jedné straně té mince je to, že jste prostě ten lídr, máte to někde na paměti a musíte tlačit jakoby ty své vize, svoje nápady a budovat tu firmu nebo cokoliv. A na druhé straně musíte brutálně milovat všechny ty kolem sebe a vlastně je sebou táhnout. Jinak to nemá smysl. Takhle to vidím já. A když ta druhá strana to chápe, že to tak je a že vám věří, že to takhle děláte správně, protože to děláte pro dobro všech, nejen sebe, tak to funguje skvěle. A já vám musím něco říct, takovéhle kluky já prostě mám, proto jsme spolu 33 let, proto jsme spolu prostě všechno vydrželi, přečkali a brutálně se vždycky na sebe těšíme a a vlastně si pořád užíváme ten čas. Je to vlastně nejdelší manželství, které jsme my všichni Jasně. jako snad měli dohromady. S nikým nejste jen tak 33 let. Možná jako samozřejmě s rodinou, ale abyste takhle měl jakoby přátelé, parťáky. A vlastně pozor, je to i práce. Milujete to, ale je to i práce a přesto spolu vydržíte a jde vám to spolu, tak to je skoro zázrak. A já vám musím říct, že jsem tisíckrát dostal nabídku dělat solové desky a všechny tyhle ty věci a lidi se mě ptali, proč vlastně jsem s kapelou, vždyť Krištof je třeba Richard Krajčo. Není to tak, my jsme prostě parta, já bych bez nich nebyl a oni by možná nebyli beze mě a já si myslím, že tohle je taky ten důvod, proč ta poslední naše deska je tak silná a možná nejlepší, protože si toho strašně moc vážíme a všechno tohle jsme do ní vložili.
0: Já si strašně vážím tohle jako fakt jako upřímně otevřenýho rozhovoru a vlastně ze mě jako i těší to, jak odpovídáš, co všechno jste teda asi dávali opravdu do té desky, jak moc otevřená ta deska je.
2: No víte, já vám musím říct ještě jednu věc, jo? Jako všem, co to poslouchají, jo? Protože když jsem vyhlásil pauzu minulé září, tak já jsem si myslel, že už možná hudbu dělat nebudu. Že já jsem měl dvě písničky, říkal jsem si, že to možná skončí, protože já jsem vždycky měl hudbu jako vášeň. Já jsem ji miloval, miluji, dělám, mám to štěstí, že ji můžu dělat tak, jak ji mám prostě rád a že se to ještě někomu jakoby líbilo. Na tom jsme se vždycky v té kapele zhodli, ale měl jsem pocit, že jsem na nějakém konci té cesty. Jo? A najednou tam byli oni. Najednou tam byli ty kluci, o které já jsem se mohl opřít. A oni byli ty, kteří mě prostě tahali z toho dna. Oni byli ty, kteří prostě začali posílat nápady, začali aranžovat. Začali za mnou jezdit prostě a skládali jsme dohromady. Jo, a to jsou věci, které se vlastně nedají jako pořádně ani vyslovit. Jo. To je prostě ta kapela. To je to, proč na sebe jako všichni myslíme. A já si opravdu myslím, že to tam je, protože to je nejvíc kapelová deska a my jsme ji skutečně dělali, říkali jsme si, hele, ta doba se strašně změnila, jo. Pojďme ji dělat se stejným nadšením, jako jsme třeba dělali Magnetické pole před těmi 25 lety, nebo jako jsme dělali Inzerát, když jsme dělali poprvé vlastně s těma americkýma producentama. A zároveň pojďme do toho dát úplně všechno, protože co když je poslední, kluci, možná už další nebude. A já si myslím, že k tomu takhle všichni přistoupili. Proto je to taková pecka.
0: Je pravda, že když si vyhlásil tu pauzu, tak pro všechny fanoušky skupiny Krištof v tu chvíli zapadlo slunce a byla jenom tma a my jsme rádi, že to slunce se zase vyšouplo zpátky na obzor a můžeme si ho dát teď.
2: Tak jsem zvědav, jak se bude lidem.

0: Kryštof a slunce na Hit Rádiu. To je momentální chvíle, kdy poprvé tento hit můžete slyšet v našem vysílání. Za chviličku uslyšíte další speciální single z nejnovější desky skupiny Kryštof, která vychází právě dnes. Budeme pokračovat i v našem rozhovoru s Richardem Krajčem, tak dál buďte s námi. A jestli máte na Richarda dotaz, pište ho na 777-937-777.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte
5: slevy u obchodníka.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek.

0: získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Vítkovičáci! V pátek 9. října od 17.30 vyzveme v domácí Mustang aréně úřadujícího mistra HC Dynamo Pardubice. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo sestav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho. V pátek 9. října od 17.30 v Mustang aréně proti HC Dynamo Pardubice. Za Ostravu, za Vítky.
4: Nejlepší čas na nákup motorky? Právě teď. Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové stroje za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
5: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
10: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit
12: Radio. Posloucháte Hit Radio a dneska tady oslavujeme den D pro skupinu Krištof a taky pro vás, pro fanoušky, protože vyšla nejnovější deska a máme tady s Richardem pro vás připravenou další píseň a ta je velmi specifická. Čím to?
13: No, specifická. Dneska bude mít klip. Dneska v 5 hodin, ale je to vlastně ta píseň, která pouští celou desku do světa, jmenuje se Oblohy půl a já doufám, že se vám bude líbit.
12: Pojďte si ji užít s tím počátečním intrem a pak si o ní něco řekneme tady na Hit Radio.

0: Krištof Oblohy Půl na Hit Rádiu, to je poprvé, co na Hit Rádiu tenhle hit můžete slyšet a zároveň je dneska v 17 hodin, ho můžete i vidět.
1: Ano, na YouTube, na našem kanálu, takže kdo by chtěl, tak se může jít podívat. Já vím, že ty klipy už tak nefrčí, to je pravda, jo, ale my jsme si ještě dali tu práci a klip k tomu natočili, tak třeba se někomu bude líbit.
0: Je to klip nebo film v dnešní době?
1: No je to vlastně... Je to vlastně už dneska jedno, je to takové podobné, no. My jsme udělali takový jako příběh, takže je to takový krátký jakoby film a v tom, co se dneska děje, to znamená, že vznikají 15-vteřinové klipy v podstatě už jenom, tak si myslím, že to je v podstatě seriál.
0: Amen. Je to píseň, kterou já tady mám přiřazenou jako Hřích touhy, jo. Tak po čem ty si toužil v 25 a po čem toužíš teď?
1: Tak to
0: další
1: jsou,
0: skoro 25.
1: To jsou opravdu rozdílné věci úplně. Zrovna dneska jsem si pročítal jeden rozhovor, který se mnou vyšel a kde jsem o tom mluvil. V 25 letech opravdu v tom životě očekáváš jiné věci a sníš o jiných věcech. Dneska, po tom čtvrtstoletí, když mi skoro vylétají moje děti z hnízda, je to vlastně to největší, co tady po sobě můžeš nechat, tak ti to rve srdce. A zároveň ale víš, že ti třeba začíná nějaký jiný život, jo? Nějaký nový, prostě ten v té poslední části, dá se říct. Takže sníš jinak, přemýšlíš jinak, zpíváš jinak určitě.
0: Jasně.
1: Všechno se to asi musí promítat do tvojí tvorby. No a toužíš po jiných věcech. Musím se přiznat, že jsem strašně šťastný, že nám to s tou kapelou pořád funguje a toužím, aby to tak bylo i dál. Ale ta kariéra už není tím nejdůležitějším, jako třeba v těch 25, kdy opravdu máš vysněné ty haly a tak dále.
0: Já tady mám krásný dotaz od jedné z našich posluchaček. Paní Eva, tak ta píše, co konkrétně děláte, aby vám nevyhasla touha doma?
1: My chodíme pořád na rande. Zrovna před chvílí mi Karin psala, že nás poslouchá. Jede z Karvine, kde měla svoji knižní debatu. Za chvíli přijede na Hlavák, takže my se za chvíli potkáme a řekli jsme si, že tento víkend prostě spolu budeme oslavovat, že ta deska vyšla. Takže my půjdeme určitě někam do kina, půjdeme určitě někam do baru a určitě budeme dělat prostě spoustu oslavných věcí. A já si myslím, že tohle je důležité, jako chodit pořád spolu na to rande a pořád si ukazovat, že se máte rádi, protože když tam není potom ta vášeň, oheň a když ten druhý nevidí, že to pořád jako funguje, tak se to může pomaličku ztrácet. A my jsme si to slíbili už kdysi, že si ty rande budeme dělat a děláme je a je to prima.
0: Hezky. Pojďme na další píseň. Krištof a Bejra. Rubín. My jsme se tady o ní trošičku bavili.
1: Jo, ano, Bejra, holka z TikToku, je to vlastně úplný opak, řekl bych, Aláji, teda, že Aláji byla prostě velmi známá influencerka, zatímco Bejra je velmi neznámá, ale věřím, že jednou bude velmi známá písničkářka a zpěvačka. Už tak za tu dobu, jenom co jsme to natočili a uběhl nějaký čas, tak začala dělat svoje samostatné koncerty a to, takže já jí hrozně držím palce. A je to hrozně emotivní píseň, ale má hrozně smutný jako podpříběh. Jo? Je to vlastně... Já to asi nebudu říkat.
0: Dobře. Já...
1: Ať si v tom každý najde ten svůj příběh.
0: Tak jo, tak ještě než si ji dáme, tak úplně jenom v rychlosti. Tak já tady mám poznačeno, co se týká hříchu hněv.
1: Hněv, jo. No.
0: Takže tohle je o hněvu? Nebo,
1: no, jako...
0: Nebo tak jinak. Tak kdy naposled si se ty sám zlobil na sebe?
1: Hele, já mám takové strašně jako zvláštní období, že já mám teďka všechny rád. Všechno kolem sebe mám rád a všechno si užívám. Takže na tohle se mi těžko odpovídá.
0: Výborně.
1: Ale určitě...
0: A co si říkáš, když se na sebe zlobíš?
1: Když se na sebe zlobím? Nebo příště vyhrajeme.
0: Rozumím, chápu. Pojďme si užít tedy Rubín teď na Hit Rádiu. Další píseň z nejnovější desky, která po 5 letech právě dnes 9. října vychází. Krištof, Bejra, Rubín a Hit Rádio. Hezký poslech.

0: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Orion hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětirájetour.cz.
7: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
16: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
17: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
16: a poctivé pivo z místních pivovarů.
17: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
16: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
18: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
20: A krátce před 2 hodinou odpolední se vracíme i na závěr dnešního rozhovoru. Richard Krajčo je mým dnešním hostem a máme připravenou poslední píseň v hodině.
21: Na rozloučenou.
20: Ano, a zároveň ale i poslední píseň z této desky.
21: Přesně tak, vlastně nám to symbolicky vyšlo. My jsme ji dali schválně jako poslední, protože já jsem ti to říkal. Normálně jsme měli takovou tradici, že jsme nakonec alba dávali takové ty velké, hutné, silné písně. Zůstaň tu se mnou, cesta, ty a já. A teď jsem tam chtěl dát ten Rubín, který před chvíli dohrál. A říkal jsem ne, neuděláme to jinak, protože na konci desky se prostě bude tančit. A proto je tam píseň Hrej kapelo, kterou jsme naspívali právě s Jelenem a o které jsme se tady bavili už dneska.
20: Dáme si jako závěr krásnou tečku dnešního rozhovoru. Moc děkuju, že jsi si našel čas v den, který je pro vás jako pro kapelu úplně nejzásadnější. V den, kdy vychází nová deska. A přejeme nové desce, ať se hraje, ať se prodává.
21: Tak já doufám, že si lidi poslechnou ode dneška na všech streamovacích platformách. Doufám, že si v 5 hodin pustí klip k oblohy Půl. Hrozně moc se na ně těším v Auto Aréně na mých 50. Ale chci říct ještě jednu věc. Protože mě pořád lidi bombardujou, jestli nebudu přidávat koncert v Auto Aréně. Tak přátelé, nebudu. Ale chtěl jsem vám říct, že Krištof bude mít taky výročí. Bude mít 35 let spolu dohromady a že k tomu určitě něco připravíme. Takže ať čekujou naše sítě, protože brzy oznámíme prostě takovou hezkou akci s celou kapelou.
20: Nádhera. A to jste mohli slyšet exkluzivně tady na Hit Radio. A protože celé album tak nějak jako mapuje hříchy, tak poslední hřích je prostopášnost. Tak buďme prostopášní, ne, DJeme jenom jednou.
21: Ano, pojďme na to. Pojďme si představit hospodu a pořádnej nářez ve 3 ráno.
20: Krištof, Jelen, Hrej kapelo!

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Bruntálsku v Krnově Valbrechtické ulici u Kaple počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Šumpersku v Zábřehu v Havlíčkově ulici je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodu a kanalizace. Jeďte jinudy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický

0: nabídek místek. www.autopavlas.cz.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi můžou vyrazit do volebních místností. Před chvílí začalo hlasování o složení obecních zastupitelstev a zhruba třetina z nás může ovlivnit i budoucí rozložení sil v Senátu. Další informace přidá reportérka Ivana Balkovská.
6: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. Sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno.
5: A otevřené budou do 2 odpoledne. Kromě voleb se dnes a zítra v Česku uskuteční také místní referenda, a to ve 38 obcích či městských částech. Většina referend, konkrétně 21, se týká výstavby větrných elektráren. Po skoro třítýdenní reprezentační pauze se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola dnes nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco Pražané budou hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci čekají na premiérové vítězství. Zápas začne v 18 hodin. A teď ještě něco z regionu.
7: Opava vyhlásila druhé kolo prodeje stavebních pozemků v připravované obytné oblasti Stromovka. Zájemci mohou nabídky na 11 parcel určených pro stavbu rodinných domů podávat do 30. října. Jde o pozemky, o které v prvním kole nebyl mezi uchazeči dostatečný zájem a při zářijovém losování u nich nebyl vylosován žádný kupující.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Na Moravě a ve Slezsku bude postupně během odpoledne přibývat oblačnost. Čeká se oblačno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách kolem osmičky.
3: Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny, 4 minuty. Ano, jak jste slyšeli ve zprávách, tak už nám to začalo v Česku před malou chviličkou, tak se otevřely volební místnosti a začíná se volit. Já místo toho tady zvolím na Hit Radio královny 90. let, který si můžeme dát hned na úvod této hodiny, abych vám taky, dámy, udělal radost dneska. Jo? Tak tady jsou?

When's Joy s hitem Riptide. Je 14 hodin 14 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska 9. říjen je světovým dnem pošty. Každý rok se slaví ve výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Co to znamená? Že dnešek by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Ano, byly kdysi dávno doby, kdy jste prostě museli e-mail napsat ručně, jo, žádný SMSky, nic, pak s tím člověk šel, dal to do obálky, že jo, odnesl to na poštu, pokud nikde v blízkosti nebyla žádná poštovní schránka, tam to někdo vyzvedl, odvezl to jinam, předal dalším a ti ho teprve vložili do poštovní schránky adresáta. Dneska je to samozřejmě úplně jiná doba, a tak si říkám, kdy naposled jste někomu poslali dopis, anebo pohled? Dejte vědět na 777-937-777, jak je to dávno. A pokud už to nějaký pátek je, tak dneska je ten nejlepší den, kde byste to mohli změnit a mohli byste si poslat dopis nebo pohled někomu z vašich přátel. Pokud si vybavíte jejich adresu.

0: Miles Smith s hitem Stargazing, což znamená pozorování hvězd. Tak dneska večer krátce po západu slunce můžete pozorovat padající hvězdy. Je to meteorický roj, kterýmu se říká Draconidy a je to opravdu krásná podívaná. Oblohou prolétávají takové jako nazelenalé kousky komety. Tak snad to neprošvihnete, opravdu chvilku po západu slunce. Jinak před chviličkou jsem se ptal, kdy naposled jste někomu poslali pohled nebo dopis a je to dobrý, že neustále posíláte, to je fakt jako hezký, alespoň teda podle zpráv, co mi sem chodí. Samozřejmě, ne všechny dopisy ze zahraničí, jako třeba Káťa, co píše, že posílali často z Benátek, tak že ještě pořád nedorazili, tak to je samozřejmě jako jiná, to je jiný příběh. Ale co mě tady zarazilo, tak Monča píše, že doma propadly takzvanému postcrossingu, tedy kdy člověk jak posílá, tak dostává pohledy z celého světa a že to má neuvěřitelné kouzlo. A to já neznám. Co to je? Moni, prosím, napiš nám, co je to takzvaný postcrossing. Třeba vás to chytne taky. Dáme si dva hity a pak si o tom něco povíme. Tady na Hit Radio.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlí tep? Endorfin Republic. V prodejnách Endorfin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorfin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorfin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorfin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorfin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: banka.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
5: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
11: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Shakira. Byly doby, kdy jsme si normálně posílali pohledy, posílali jsme si dopisy, že jo, to už dneska standard úplně není. Pokud byste si chtěli posílat s někým dopisy a pohledy, ale nemáte s kým, tak mám pro vás tip, který mi poslala dneska na WhatsApp Hit Radio. Tady Monča. A Monča píše, že doma teda propadly takzvaný post-crossingu, kdy člověk posílá, taky dostává pohledy z celého světa, že to má nádherný kouzlo, tak jsem se ptal, jak to jako funguje. Tak mi tady posílá, že se stačí zaregistrovat tady na nějakou stránku, tam dostanete kód a adresu úplně cizího člověka, informaci o něm a pošlete mu pohlednici, kterou si myslíte, že mu udělá radost. Jakmile je pohlednice obdržená, tak adresát zadá kód a systém zase někomu pošle tu vaši adresu. A čím více máte takhle potvrzených pohlednic, tak jich můžete posílat samozřejmě jako víc a víc po celém světě. A že už takhle jako posílají nejčastěji do Spojených států amerických, do Německa, do východní Evropy a že dokonce už se tam objevil i Tajvan. Jo, a že je to jako krásný, ale že dokonce dostali i oni třeba z Brazílie, z Kanady, z Alanských ostrovů a tak dále, pozdravy. No tak to je nádhera, tak jestli vás tohle zajímá, není nic jednoduššího, než si asi to vygooglovat, že jo, zadat si post-crossing do Google a ono vám to už navede. Tak děkujeme za tip. No a jaký tipy vám dneska dá naše odpolední show, tak to je samozřejmě ve hvězdách, každopádně třeba i jim, můžete sem k nám do rádia poslat dopis nebo pohled. V 15 hodin to začíná.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Ne, ne. To není sen, přátelé, to je realita, tvrdí Kuba Ohnutek. Konečně tu máme páteční odpoledne a taky tento pátek od 15 v tom můžeme jet společně. Klasika o 15:30, výlet s technotrasou, o 16:30 soutěž, potrženo sečteno o jednu z krásných cen. Začínáme za chviličku. Těšíte se? Já moc.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Jako by mi mluvil z duše. Brian Adams, Everything I do it for you, tedy všechno, co dělám, dělám pro vás. A to přesně na Hit Radio takhle mám. A těším se, až zase pro vás budu chystat srdcovky. Ty budou opět po víkendu v pondělí v pravé poledne. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci, užijte si víkend a v pondělí tady na Hit Radio se na vás budu těšit zase naslyšenou. No a dál zůstaňte s námi, protože od 15 se na vás těší naše odpolední show.
1: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Orion celý říjen hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Terači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukrydí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Terači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
10: 800 226 226.
9: Smalování neděláme divadlo.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
12: Vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
14: Kovona systém Český Těšín.
15: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
14: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Viděl jsi to?
18: A co, jako?
17: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
18: No má bejt.
17: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
18: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
17: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
18: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
19: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
20: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
21: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Začínáme v Hanácké metropoli přímo v Olomouci. V Jánského ulici se došetřuje nehoda dvou aut. Na místě policie projíždí se jedním pruhem. A velké problémy očekávejte v Ostravě. Tady na Hlučínské u křižovatky se Slovenskou je na cestě vysypaný náklad a cesta byla uzavřená. Zdržíte se v kolonách. Problémy to můžou být až do 17.00. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Hit Radio. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air. Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Moravskoslezská nemocnice Opava začala po letech příprav budovat centrální urgentní příjem. Stavba za 680 milionů korun by měla být hotová na jaře 2028. Cílem je především zrychlit a zkvalitnit poskytování akutní péče a vytvořit moderní zázemí pro pacienty i zdravotnický personál. Ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Příští týden v pondělí se přidá i ještě v Liberci a Harachov. Všechna tři střediska disponují speciální technologií, která umožňuje vyrábět technický sníh i za plusových teplot. No a čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Počasí v pěti slovech.
4: V Ostravě krásně, ale fučí.
0: Hit Radio Orion.
4: Krásně bude mnohým z vás starším 18 let třeba dneska nebo zítra večer, až vyrazíte za partou známých na pivko. No, téma pivo, pivovar a stěhování rozebereme už za pár minut, to znamená v této hodině. Jakože se Kuba Ohnotek jmenuju a Moravo a Slezsko přeju. Hezký závěr pracovního týdne.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Ostravar se totiž nebude dál vařit v Ově, během příštího roku se výroba postupně přesune do Prahy na Smíchov, ano, tam, kde vznikla kapela MEC 21, která jen tak mimochodem dneska zahraje v Ostravě a jen tak mimochodem jsme vás tam dostávali gratis. Ale zpátky k tomu pivku, důvodem jsou hlavně klesající spotřeba piva a rostoucí náklady. Takže by ne Ostravar, ale Prahavár nebo Smíchovar, ale kde pak? Ostravar jako značka nekončí, jenom už nebude vznikat přímo tady u nás. No, okej, pivko se sice odstěhuje do Prahy, ale Ostravar z něho Pražáka neudělá. Ne, ne, ne, však to by museli změnit recepturu a to se nechystá. A hlavně, když si dáte Ostravu v hlavním městě, můžete aspoň říct, hej, tohle je naše. Jen jste nám to tady uvařili, rozumíš? Hej, hej boj, to je naše. A vaše je Verona a Hey Boy.

0: a jeho tvorbě. Minuta po čtvrt na čtyři už je to, co by vám měly ukazovat chytré hodinky, mobily nebo hodinky jako takové. Vidíte to, pátek, víkend před námi, snad ho budete prožívat na místech, kde to stojí za to a s těmi, na kterých vám záleží. A teda vzhledem k tomu, že zítra to na Moravě a ve Slezsku nebude s počasím žádná hitpinda, nebo hitparáda, tak asi doma, v teple. Pokud už vám samozřejmě to píše, jo. No a samozřejmě nejlíp s námi. Já děkuju, že posloucháte. Za chvilku Hunter X nebo Coolio a po nich zamíříme do Národního zemědělského muzea v Uvě, protože tady je též fajn. A i kdyby z nebe trakaře v tomto případě traktory padaly.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Od nejtišího šepotu. Gudbě, která otřese sále. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
12: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
11: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
13: Megasekáč Ostrava u Futura.
14: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
13: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Kovona systém Český Těšín.
18: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
17: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
19: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
20: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října.

0: Partners Banka.
1: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
2: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Julio a také Gangsters Paradise a také přání hezkého pátečního odpoledne. Bude půl čtvrté, je to skutečně pátek, před námi víkend, tak alou na výlet.
1: Kuba ví. Objev s Kubou a Technotrasou místa, která změnila náš kraj.
0: No a dneska zakotvíme v Národním zemědělském muzeu Ostrava. Samozřejmě, že s Technotrasou. Představte si, že máte před sebou celé pole obilí, ale žádný kombajn, žádný traktor, jen vlastní ruce a nástroje, se kterými musíte všechno sklidit a zpracovat. A přesně takhle se pracovalo, než lidem začaly pomáhat stroje. Nejdřív přišla pára, potom spalovací motory, elektřina a postupně technika, která dokázala práci několika lidí zvládnout mnohem rychleji. A některé z těchto strojů, které zemědělství úplně změnily, dodneska stojí v Ostravě. V Národním zemědělském muzeu v Dolních Vítkovicích najdete více než 40 historických strojů. Od techniky z konce století páry přes staré traktory až po stroje na zpracování obilí. A možná právě tady člověku dojde jedna věc. To, co dneska na poli zvládne jeden člověk za volantem stroje, bývala kdysi pořádná dřina pro spoustu lidských rukou. Takže tentokrát se na Technotrase nevracíme jen ke starým strojům, a vracíme se do doby, kdy stroje začaly měnit způsob, jakým lidem pracovali. A právě s Technotrasou objevíme další zajímavé místo, které stojí za omrknutí opět za týden. Těším se.
1: S Technotrasou vás Kuba vezme na místa, která stojí za objevení. Naplánujte si výlet s Hitrádiem Orion na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
0: A my nezastavujeme, ať nechytneme na nějaké páteční zpoždění, Chainsmokers, Coldplay a další hity.

0: Orion, je to správné rádio, které i v pátek odpoledne posloucháte, no a právě pátek láká i na sport a teďka zrovna úplně nemyslím na té vaší oblíbené cyklostezce nebo na kole či inlinech. Jestli rádi hokej nebo fotbal, tak alou fandit, protože od pěti můžete vyrazit do třinecké Verkareny, tady domácí budou hostit Hradec Králové. Vítky od 17.30 nastoupí doma proti Pardubkám a ještě slíbený fotbal. Zlín od 18 bude hrát doma proti pražské Slávy. A my budeme hrát třeba Evu Farnou nebo Welshly Arms už za chvilku. Já jsem Kuba, no a 8 minut a bude 3:15.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři

0: se slevovými kódy na alza.cz.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firma na zážitky.cz.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na
9: váš názor. Váš
10: názor. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
12: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Společně silnější.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Hit Radio Orion.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: pustit už ne.
1: Na Hit Radio pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

nakonec domovském Černoučku odvolila. Ano, odvolila a odletěla zpátky na dovolenou. David Račák pro vás bude mít podrobnosti, a to sice ve zprávách přesně v 16 hodin. Dobré odpoledne.

0: servis. Začínáme v Ostravě v ulici 28. října na křižovatce s ulicí Na Jízdárně. Ve směru na Svinov bourala dvě auta, zablokovaný to máme jeden jízdní pruh. Na výjezdu ze Všetní na Vesmínu na Leptál se srazilo auto s nějakým pracovním strojem. Místem byste měli projet alespoň jedním pruhem. Při průjezdu Ratibouří se srazila dvě auta. Na místě zasahují záchranné složky, policisté řídí dopravu Kivadlově a jdeme dál, protože v Přerově tady v Komenského ulici u křižovatky z Palackého se došetřuje nehoda dvou aut a bouralo se taky na Šumpersku. Problémy jsou mezi Libinou a Novým Malínem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický

0: Hlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel přerušil dovolenou a v pátek odpoledne se vrátil do České republiky, aby se mohl zúčastnit komunálních voleb v domovském Černoučku. Původně prezident avizoval, že k volbám nedorazí. To vyvolalo kritiku širokým spektrem. Dopravu na železničním koridoru mezi Olomoucí a Štěpánovem zkomplikovala dnes dopoledne nehoda osobního vlaku. Narazil do části zvedáku v kolejišti. Hasiči z vlaku evakuovali všech více než 160 cestujících. Havárie se obešla bez zranění. Americká technologická společnost Apple nařídila některým dodavatelům, aby omezili výrobu komponent pro nové modely chytrých telefonů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Prudký nárůst cen paměťových čipů a celkové zdražování totiž oslabily poptávku spotřebitelů. No a komise rozhodčích bude znovu po každém kole fotbalové ligy komentovat 4 sporné situace. Vybírat je bude vysílatel OnePlay Sport. Předseda komise Carlos Klos Gomez to uvedl na dnešní tiskové konferenci, na níž představil analýzu úvodních 9 kol nejvyšší soutěže.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Zítra už se podle rosniček podzim ukáže naplno, bude převládat velké množství oblačnosti, lokálně z ní taky sprchne. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 7 až 11 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Orion.
10: Tak, mám před sebou pomyslnou mapu a kde pak se mi zastaví ukazováček? No tak dneska. Je to obec Chuchelná, čili pokud mě zrak nešálí, takže zdravíme na Opavsko do Chuchelné, i tady nás hladíte a my vám za to děkujeme. Leny nebo Taylor Swift, dvě krásné ženy, právě teď.

0: Tahle zpěvačky Taylor Swift by se nalekl ani kdyby se mělo dít cokoliv. Prostě ta září i v noci, na hradě, na zámku. Opelite nabídla teď v 16.10.
1: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska.
0: Je to tak, tento týden jste na našem webu hitradioorion.cz mohli vybírat to na téma nejstrašidelnější hrad nebo zámek. My jsme si všechny vaše odpovědi přečetli, poctivě spočítali a kde je to podle vás nejvíc opravdu strašidelné? První téma vyhrává zřícenina hradu Hukvaldy. Hlavně teda v pondělí, kdy mají zavřeno, že? To by mě nevzkřísila, když už bych tam valil zbytečně ani bílá paní. Ale fakt, kdo byl, ví, kdo ještě ne, rozhodně se sem třeba o pravém podzimním víkendu vypravte. Zítra si to tu můžete projít mezi 9. dopolední a 15. odpolední. Prosím vás, jo, pepřák nechte doma, strašidla přes den spí, takže cajk. A my jedeme dál, stále hledáme nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Příští týden budete moct hlasovat pro nejtemnější ulici Moravy a Slezska. Velké finále pro vás chystáme na 31. října, kdy si někdo z vás za obyčejné hlasování,
2: čemu se směješ ty, bubáku,
0: odnese 10 000 korun.
1: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.

0: Morava a Slezsko. Rose a Bruno Mars a Pace, bude Miley Cyrus, budou činesky a bude i potrženo sečteno. Soutěž o lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché. A tohle to mě dost baví. David Pastrňák vrazil v Praze do ulic v paruce a s falešnými vousy, aby ho nikdo nepoznal. Pěkně. Chtěl si prostě v klidku zajít do hospody a dát si českou klasiku, aniž by ho každou chvilku někdo zastavoval kvůli selfíčku. Pasta prý zvládl 4 pivka a kachnu. No, tak gurmán. Jinak Pasta je rodák od nás Havířova. A je vidět, že v Havru se fakt rodí dobré nápady. Jeden kluk odsud se dostal až do NHL a když chce mít v Prádlu klid, vyrazí v paruce a vousama. Havířov, město dobrých nápadů. Tady se, přátelé, člověk nenarodí jen s talentem, tady dostane rovnou návod, jak se ztratit z davu.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
5: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na Den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
11: 800 226 226.
10: Smalování neděláme divadlo.
12: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: po půl páté.
1: Podtržené, sečtené.
0: Jdeme hrát, protože Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjit se v rámci klubového tour vrací do Ostravy, aby vám zahráli a vy jste si díky nám užili společný koncert za dara. Kateřina Marie Tichá a Benjit, Barák Music Club Ostrava 14. a 15. od 8. večer. Já tu pro vás mám lístky na příští pátek, čili na čtvrtek, čili na 15. Volá si o ně Tomáš. Tome, pěkný den, ahoj.
2: Pěkný den, ahoj.
0: Jak daleko to máš do Barák Music Clubu v Ostravě?
2: Do Barák Music Clubu asi 15 minut.
0: Pěšky nebo autem?
2: Autem.
0: Nech auto doma, pokud vyhraješ, ať se můžeš dát třeba pivsona, jo?
2: To zní dobře.
0: To zní dobře, no. Tak, Tome, tady je potrženo sečteno, 5 otázek, 1 audio ukázka, poprosím o co nejrychlejší a hlavně správné odpovědi. Ready for takeoff?
2: Jdem do toho.
1: Podtržené, sečtené.
0: Tak a začneme tou audio ukázkou a tím máme za sebou. Tento hit se jmenuje Zničená zem, anebo Zničená sem?
2: Zničená zem.
0: Zničená zem, jo. Za druhé, se kterou kapelou bude Kateřina zpívat, věděl bys?
2: Benji.
0: Je to tak, za třetí, kde se koncert bude konat?
2: Káku.
0: Barák Music Clubu. Za čtvrté, byla někdy Kateřina Marie Tichá fyzicky ve studiu Hit Rádia Orion v Ostravě?
2: Byla.
0: Ano, byla. Za páté, už 25. října začne platit zimní čas. Budeme spát o hodinu míň nebo víc? Poprosím odpověď.
2: Víc.
0: Je správná odpověď. Za šesté, co nebo kdo je to Škarpa?
2: Škarpa, to je příkopa.
0: Jasně, příkop většinou podél cesty nebo silnice, který slouží k odvádění dešťové vody. A já ti po něm, potom po tůčku, posílám dva lístky na Kateřinu Marii Tichou, jo?
2: Děkuji moc.
0: No, mě je za čo. Pozdravuj tam, klidně pošli nějaké fotky z akce a vydrž mi na telefonu hlavně, jo?
2: Určitě, díky moc.
0: Měj se hezky, Tome, ahoj.
1: Podtržené, sečtené.
0: A teď pozvánka na Hit Radio Classic 80, 90 a hity milénia. Na vnitř je Santana. Ladies and gents, turn up your sound system to this. 90 a hity milénia. Na vnitř je Santana.

0: Karlo, na dnešní pařbu s přáteli. Třeba to ve vašem oblíbeném podniku DJ také zahraje. Já vám přeju teď stále krásné odpoledne a posílám Vladana.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Vydejte se na jedno z nejkrásnějších míst Beskyd, na Pustevny, kde vás čeká unikátní procházka vysoko nad zemí. Stezka Valaška nabízí nejen nádhernou vyhlídku, ale i pořádnou dávku dobrodružství. Čeká vás skleněný skywalk, 150 metrů dlouhý himalajský chodník, dětské hřiště ve třech patrech, chodník slávy a dechberoucí panorama Beskyd. V říjnu můžete stezku Valaška navštívit každý den od 9 ráno do 5 odpoledne. Tak obujte pohodlné boty, vezměte rodinu nebo přátele a vyrazte za zážitkem, na který se nezapomíná.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Orion celý říjen hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDASA.CZ.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Mega sekáč Ostrava u Futura.
17: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
16: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
18: Motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
19: Knihovna Maitreya.
20: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
19: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
21: Nyní i jako audiokniha.
22: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
21: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
23: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
24: Tak hurá na Vysočinu.
23: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
24: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
23: Skály a vyhlídky, co berou dech.
24: Rybníky, jezera i koupaliště.
23: Aktivní zábava i adrenalin.
24: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
23: Vysočina má co nabídnout.
24: Stačí si jen vybrat.
23: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
25: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
26: Hit Radio Orion.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Damiano David. Born with a broken heart. Zpátečního odpoledne, vy jste s Kubou a pozor, do Ostravy míří formule. Ano, ode dneška až do neděle se Dolní Vítkovice Changenou promění v závodní svět. Dorazí tady totiž poslední letošní zastávka All-in Racing Roadshow. A hlavní lákadlo za mě rozhodně na jednom místě, to, že uvidíte hned dva monoposty McLaren, které si budete moct prohlídnout pěkně zblízka, bez nutnosti použití brýl, jo, okulárů. A teda jenom hledět rozhodně nemusíte, protože připravené budou taky profiko závodní simulátory, kde si můžete zajet vlastní čas. A motivace bude teda za mě fakt pořádná, protože nejrychlejší šofér jezdec celého víkendu získá sběratelskou minihelmu Landa Norrise. K tomu výstava bezpečnostních prvků V1, Allwin drapák s merchandisem a taky v neděli společný běh se Sweet and Salty Run Clubem. Dámy a pánové, ještě jednou, Allwin Racing Road Show už ode dneška až do neděle v Dolních Vítkovicích a celý program, včetně simulátorů, je úplně zadáčo. Podrobnosti na allwin.cz/roadshow. Tak jedeme!

0: Erika Lia Savíči. Slavný to DJ nás poctil tam z hora návštěvou, aby zahrál Waiting for Love a zároveň ukončil tuhle tu hočku. Děkuju, že posloucháte. Je v 16.58, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ostrava tady na Mariánskohorské u křižovatky s Jirskou. Pozor na nehodu dvou aut. S tím, že bouralo se taky v ulici Československých Legií. Tady bouračka částečně blokuje provoz. Mezi Frýdkem, Místkem a Sedlištěm narazilo auto do stromu. To na Šumpersku mezi Libinou a Novým Malínem se došetřuje bouračka dvou aut. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc, než si myslíte.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nižší volební účast v komunálních volbách souvisí mimo jiné se složitým volebním systémem, méně intenzivními kampaněmi a tím, že část voličů žije jinde, než má nahlášené trvalé bydliště. Přesto jde o volby, jejichž výsledky mohou lidé nejvíc pozorovat ve svém každodenním životě. Opavský magistrát koupil za téměř 6 milionů korun budovu v areálu fotbalového klubu FK Slavia v městské části Kateřinky. Objekt ve Volkerově ulici, který dosud patřil soukromé majitelce, slouží jako zázemí pro hráče i další provoz areálu. Město připravuje jeho celkovou přestavbu. Ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Příští týden v pondělí se přidá i ještě v Liberci a Harachov. Všechna tři střediska disponují speciální technologií, která umožňuje vyrábět technický sníh i za plusových teplot. No a vedoucí Třinec v 9. kole hokejové extraligy usiluje o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů je Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. No a třeba Kladno se utká ve středočeském derby s Mladou Boleslaví.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz
3: 13 až 16 stupňů uvidíme na teploměrech Moravy a Slezska. V Nížinách, v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji. Tady čekáme pouhou 7 až 11. Jinak bude převládat velké množství oblačnosti lokálně. Na nás oblohy taky sprchne.
0: Hit Radio Orion.
3: No a co? Tak si dáme pláštěnku a vyrazíme na skvělou akci do, mám pocit, Rožnova pod Radhoštěm, ať nekecám. Ano, je to tak, protože tady se chystá Guláš Fest. Vždycky říkám drahé polovičce, prosím tě, sobota, odpočín si od toho nic nedělání taky někdy. Ne vás, pojď půjdeme na nějakou akci, já vás tam pozvu.

Ano, ano, vy, kteří jste čekali na účast Imagine Dragons, tak jste se samozřejmě dočkali. Pánové nabídli hitovku Believer, v sobotu se má odpočívat, tedy zítra, ne stát u plotny, že ano, dáme souhlasí, jasně. A tak bych tu měl jeden tip na místo, kde uvaří za vás, v Rožnově se chystá gulášfest a čeká vás rovnou 11 druhů téhleté dobroty. Hovězí, kanší, jelení, maďarský, mexický, segedělák, hlívový, anebo třeba burduláš, to je klasika. Mají tam ještě jednu hodně zajímavou věc, která mě nadchla, to je pivní studánka. Prosím nás, oni každou hodinu zazvoní a začne téct jedna bečka zdarma, dokud se nevysloupe, nevypije. No prosím, tak zítra nechte hrnec hrncem, vražte do Rožnova, ať už bude venku jakkoliv, oblečte se a to sice do místního pivovaru. A hlavně, když si z 11 gulášů nedokážete vybrat, objednete jich 11, však vy už si s tím s rodinkou poradíte, ne? Přátelé, to už není oběd, to je normálně guláš viskum. Tak dobré chutnání.

0: 16. Tak a dost, prosím vás, 17. 16. Ano, je vidět, že je pátek. Před námi třeba Mirai a Trips nebo Lady Gaga a já jsem takový jako celkem rozrušený v takové jako euforii, protože když jsem dneska zval na hokej, tak by mě nenapadlo, že Třinec bude v páté minutě vést 1-0. Ona už je ta minuta sice 11, ale v páté minutě skóroval Matěj Kubiesa. Takže by Třinečtí doma ve Verk Aréně opravdu táhli za jedno a ještě nestratili ani bod od začátku nové sezóny, uvidíme. Pojďme ale, abychom to taky vyvážili do Vítkovic, protože v Mustang Aréně se bude hrát přesně za 13 minut. A to už jsem řekl správně, s tím, že samozřejmě Vítkovice doma budou hostit Pardubice. Tak, fandíme s vámi, no a jak jsem říkal, za chvilku další hity od Kuby, pěkný den.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Nejlepší evropský curling míří poprvé v historii do Ostravy. Zažijte mistrovství Evropy v curlingu a vychutnejte si tento atraktivní sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace, včetně olympioniků. Dorazte jim vytvořit pořádnou atmosféru. Přijďte od 26. října do 1. listopadu do porubské RT Thorax Areny. Vstupenky pořídíte v síti Enigu. Kompletní program najdete na curling.cz/ME2020.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Ne. Ne.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Mega sekáč Ostrava u Futura.
15: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
14: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Takže dneska světový den pošty, no já jsem vám chtěl říct super for, ale on by vám asi nedošel.
21: Takhle nízko dneska jdeme.
20: Hele, já dneska hledám dno, dneska jo.
21: Dneska hledám dno. Nízko podlažní humor.
20: Hele, ještě to není nízká laťka dneska teda nastavená, už se můžeme jenom zvedat.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: dnešek stále připadá Světový den pošty, ano, teď už jsou asi pošty zavřené, ne jako úplně, bo pošta rušila pobočky, ale zavřené třeba jako pro dnešek, bo za minutu půl šesté. Tak, pojďme se podívat na mé hnutí.
1: Dnešní pohnutka, Kuby ohnutka.
0: A však pošťáci dnes svůj den slaví, respekt hrdinové praví. Ať už prší nebo sníží, se rekomandem k tobě běží. Fakt to není jejich vinou, že tě doma nezastihnou a že občas balík ztratí, no a vy jste co pak svatí. Poslal bych jim k svátku přání, ať se spacey nenahání, ať se daří, co to jde, jen mám strach, že nedojde.
1: To byla pohnutka Kuby Ohnutka na Hit Radio Orion.
0: A my jedeme dál i s víkendem týpkem, slavným to týpkem, který nabídne Blinding Lights na Moravo Oslezská. Pěkné pozdní odpoledne.

0: že nás nenecháváš na holičkách. Avril Lavigne tady zpívala krasavica I'm With You. No pojďme se podívat ještě na zítřek, protože jestli by se vám opravdu nechtělo vařit, tak od dneška až do neděle probíhá před fórem Nová Karolina v Ostravě Burger Street Festival, vždycky mezi 10. dopolední a 8. večerní akce, která nabízí nejlepší burgery z celého Česka, kuchařské show, soutěže, hudbu a taky dětský program. No, unikátní zážitky pro všechny zaručeny, i protože kromě klasických hambáčů se můžete těšit na vegetariánské, bezlepkové nebo pálivé hrancle, zmrzku. Tak dobré chutnání, rozhodně se stavte ochutnat a pak třeba dejte vědět, jaké to bylo. No, se vám šla otevřít ta pusa, ta morda, jo, jak je ten hambáč velikánský, sám s tím někdy jako opravdu bojuju. Linkin Park budou bojovat za chvilečku, stejně jako Pokáč a jeho hojtovka Solitaire. Jsme Hit Radio Orion. Hit
1: Radio. Nabídka pracovních míst.
2: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku.

0: letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

0: Partners Banka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
4: Hit Radio Orion.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

našeho Solitaire. Před námi Sean Paul a Dua Lipa, Pink a nebo hitovka Better Me. A samozřejmě mezi 18. a 21. Hit Radio Classic, 80. 90. a hity milénia. Je tu pátek, ať už budete doma nebo někde venku s přáteli, rozhodně na cestě laďte naše vysílání, protože

kapela Krayson. A bude i Kuba Ohnutek. Děkuju za dnešek, těším se na vás zítra už ve 12.58 tady na Hit Radio Orion. Užijte si

0: Zlepši si náladu. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Já jsem nevinnej.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
0: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Bacha, Benka.
0: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
0: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Do 10 večer jsou dnes otevřené volební místnosti, Češi rozhodují o novém složení zastupitelstev a třetiny senátu. Zítra bude možné hlasovat od 8 ráno do 2 odpoledne. V prvních 2 až 3 hodinách voleb přišlo hlasovat v průměru 10 až 15% voličů. Vyšší účast byla zatím v Plzeňském a Olomouckém kraji, kde se místy blížila 20%. K volbám nakonec dorazil i prezident. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku hlasoval v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že prezident k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. Petr Pavel dnes novinářům řekl.
11: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat.
10: Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny, jen 40 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Po skoro 3týdenní reprezentační pauze se znovu rozbíhá první fotbalová liga. Dnešní předehrávka 10. kola nabízí souboj lídra tabulky Slavie s posledním Zlínem. Zápas na hřišti Zlína začal před chvílí.
12: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Zítra přes den bude v Česku převážně zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat, v Čechách i oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů Celsia.
13: Dominiku, děkujeme, krásný pátek, krásní lidé, dneska s vámi Tomáš Kočárník a před námi jako vždy Hit Radio Klasik, ty největší hity 80., 90. a taky milénia, hudba, která se nikdy neoposlouchá, teď Gigi D'Agosto.

Tohle je naše Hit Radio klasika, v něm královna rock'n'rollu, nebo také rocková babička Tina Turner a rok 1985. Jako každý všední den po 18. hodině tady společně vzpomínáme na hudební legendy 80., 90., no a taky přelomu tisíciletí. Doufám, že když je tu pátek večer, tak to podle toho u vás vypadá, ať to má jakýkoliv charakter. No a pokud jste v pátek večer v robotě a makáte, chci, abyste věděli, že s vámi cítím a jsem v tom s vámi. No a teď nás čeká jedna z nejznámějších popových ikon historie a dost možná i světová rekordman, protože její manželství z ledna 2004 vydrželo přesně 55 hodin. Což jako rozvést se po 55 hodinách? To si člověk dokáže představit jen u jedné ženy na světě. Tohle je Britney Spears a její slavný debutový hit Baby One More Time a rok 1998.

0: Ohrožujete golfový průmysl. Jste moc zákazní. Jste škůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou Chris.
1: Tohle je rok 2001. Hudba milénia po česku. Chaos a jejich svišti na golfovém hřišti. Krásný to verš. Máme 9. října, hezký páteční večer, konkrétně 18 hodin a 18 minut, prosím vás, něco si přejte, když tak. Pro vás, jako vždycky v tento čas, Hit Radio Classic, hudební výběr, který je vždycky speciální. Vzpomínáme na hity našeho mládí, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď v těch našich vzpomínkách vyrazíme do roku 1997. Poněvadž o další hit se nepostará nikdo jiný než Spice Girls. Díky, že jste s námi, díky, že nás ladíte.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Víš, co ti teď zrychlíte?
8: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
16: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
17: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
16: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
17: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
18: Oh,
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
18: 30.9. Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
19: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
20: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

jeho oboru DJ Eric Pritz a jeho Call Me One z roku 2004. Na Hit Radio Classic právě teď s vámi Tomáš, jsem rád za všechny zprávy od vás, o to víc za ty, kde se mi přiznáváte, že i dneska večer pracujete a můžeme si z toho udělat takovou kolektivní skupinovou terapii pro lidi, kteří makají i v pátek večer a v podstatě drží českou ekonomiku i v tento čas. Ať už nás sladíte při jakékoliv příležitosti, my jsme za to rádi, že jste u toho s námi a pokračujeme v našem hudebním vzpomínání a to takovou exkurzí do historie. Rok, kdy moji rodiče podle mě stvořili jejich nejoblíbenější dítě, jsme tři, tak logicky typuju sebe, tedy rok 1996 a žena, která by si hudebními cenami Grammy mohla klidně doma tapetovat, Toni Braxton a její Unbreak My Heart v našem Hit Radio.

0: klasik Robert Palmer a jeho hit John and Mary. Tohle je, přátelé, rok 1980. To tady ještě vládnul červený obr. Gustav Husák byl zvolen prezidentem, hlasů dostala si 130%. Konala se nám pátá spartakiáda, no a v té době, kdo měl na sobě zvonáče, byl ten největší frajer. A party bez diskokoule, to nebyla žádná party. A v roce 1980, mimo jiné, měl taky premiéru asi nejvíc erotický film v té době. A to byly samozřejmě Postřižiny, ale chlapi. Nedělejte se, ženská, co se koupe v pivu, to je jak Vánoce v létě. Tady už pokračujeme v dalších hudebních lahůdkách, no a jdeme na mistry českého roku, bude kapela Kabát.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
8: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
7: a poctivé pivo z místních pivovarů.
8: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, 24. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
11: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Classic, kapela Berlin. Já úplně vidím toho Toma Cruise, Top Gun jednička, stíhačky a doják na konci. No nic, jdem dál. Jak určitě víte, tak dnešním dnem nám odstartovaly komunální volby. Dneska máte šanci až do 22 hodin a zítra, tedy v sobotu, to půjde od 8 hodin od rána do 2 hodin odpoledne. Ať už půjdete nebo nepůjdete, ať už vyhraje váš favorit nebo nevyhraje, pozitivní na tom všem je, že zas konečně na určitou dobu zmizí z našich telefonů, sociálních sítí, počítačů, městské hromadné dopravy a billboardů ty vysmátý obličeje lidí, kteří se na nás sudí jak Joker, kdyby chtěl zabít Batmana a slibují nám hory doly. Tady už ale další vzpomínky na další legendární hity. Tohle je Hit Radio Classic a teď kapela Westlife.

0: vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: S vámi Tomáš Kočárník a pojďme na další hoďku plnou hitu v našem Hitrádiu Klasik. Teďka samotná královna popu. A tou samozřejmě není nikdo jiný než Madonna. Tohle je její hit Hollywood. Díky, že nás sladíte a krásný večer.

Hit Radio Classic s vámi, víkend před námi a teď taky Daft Punk a jejich vzpomínka z roku 2001 One More Time. Jako vždycky vzpomínáme na hity minulé a právě teď vyrážíme do roku 1986. Pokud jste třeba jako dítě na jaře tohodle roku měli pocit, že tak trochu smrdí vzduch, tak to byl pocit naprosto správný, protože bouchnul Černobyl. Byla samozřejmě snaha to ututlat, ale co si budem, dvoumetrové hřiby v lese asi úplně nejsou normální velikost. Ať už dneska nebo v minulosti, lidé byli cvoci vždycky a tak už například teď můžete vidět v určitých obchodech vánoční výzdobu. Já si teda osobně myslím, že v tenhle čas, konkrétně 9. října, by to ještě mělo být ilegální, ale na to jsem malej pán. I přesto nás teď právě čeká předvánoční hit v Británii právě z roku 1986. Tohle jsou House Martins a jejich Caravan.

0: Classic s vámi, teď John Bon Jovi a rok 1997. Vzpomínáme tu jako vždycky na pecky 80., 90. a taky období milénia. Doufám, že ten pátek probíhá podle vašich představ. Pokud ne, tak doufám, že vás takhle večer nikdo nevytáčí, protože nechat se vytočit je užitečné asi jako padák v ponorce. Prostě k ničemu to není. Pro lepší náladu rovnou posíláme další legendární hity. No a teďka z těch světových si dáme zase nějakou českou partu. Takže přišel čas na Monkey Business, Matěj Rupert. Tady ještě jako mladík, ale on teda pořád vypadá skvěle. To co si budem, co si budem.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
0: Když chcete

0: Volksbanka.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

Jedny z největších hudebních legend našich dějin spolu v jednom balení. Stevie Wonder a Paul McCartney v našem Hitrádiu Klasik. Tohle bylo rok 1982. No a je tu takový souhrn toho pracovního týdne. Jako vždycky to bylo výživné. Dneska a zítra volíme v komunálních volbách, takže předpokládám, že jste nemohli vyjít z baráku, z bytu, aniž by vám někdo necpal do ruky letáček, že to s váma myslí dobře. Dále jsou tu ale dobré zprávy, protože ceny pohonných hmot nám tenhle týden klesly. Nevím kde, ale píšou to, takže to musí být pravda. A předpokládám, že to bylo čistě z praktických důvodů, protože jako třímístná částka na té digitální tabuli u benzínky už prostě napsat nejde, že jo? No a na závěr je tu takové zásadní zjištění tohohle týdne, protože tenhle týden vyšla statistika, že Češi loni vypili nejméně piva v historii. Češi vypili nejméně piva v historii. Jako sorry, ale tohle je narušení určitých životních jistot. Jsou už jenom dvě věci, kde my jako Češi jsme na špici. A je to spotřeba piva a počet pornohvězd na milion obyvatel. Takže jestli nás chcete udržet na špici, alespoň v nějaké kategorii, okamžitě přátelé, všichni teď začněte pít pivo.

0: To je nabití, co nás poslouchají za volantem neusnuli, Technotronic a jejich Get Up v našem Hitrádiu Klasik. Ti nás vzali do roku 1989, prosím vás, to se cinkalo klíčema. No jo, od té doby můžeme svobodně volit, takže na rozdíl od toho dřívějšího režimu, řekněme, neznáme vítěze předem. Takže svoboda a alespoň nějaký vzrušo. Pokud chcete, máte šanci v komunálních voleb dneska večer a ještě zítra dopoledne, respektive do 14:00. No a někde můžete i do Senátu, takže double výhra. Ať žije demokracie, ale teďka ať žijou naše další hity. Rok 2000 a hudební duo Moloko. Díky, že jste s námi a krásný páteční večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

krásný večer, 19 hodin 54 minut k tomu, Hit Radio Classic a výlet do roku 1990, Krejson v čele s legendou Láďou Křížkem. Je to tak, jako každý všední den od 18 do 21 hodin, tady pro vás. Máme ty nejlepší hity z let minulých v našem hudebním výběru 80, 90 a taky milénium. No a docelé, třeba ještě stíháme idoly našich žen. Dámy, speciálně pro vás, tohle jsou NSYNC.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Pokud nás sladíte pravidelně, tak víte, co páteční večer znamená. Hit Radio Classic a vzpomínky na legendární hity, teď Sum 41 a jejich In Too Deep. Tohle byl rok 2001, takový ty pecky kolem filmu Prci, prci, prcičky a spolno, zkrátka, ha, moje dětství. Ale přesouváme se do roku 1984. Náš úžasný spisovatel Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu, jinak v anketě Zlatý slavík zvítězil Karel Gott, a to jste opravdu nečekali, co? Michael Jackson poprvé v tomhle roce předvedl svůj legendární moonwalk, no a pořád jsme byli socialistická pevnost, takže zatímco venku frčela MTV, my frčeli Krokodýla Dundeeho na pirátských kazetách. Jinak, za benzín v tomhle roce jste mohli ohromit západní turisty. Litr stál 2 koruny československé, což bylo fakt levné, akorát jste ho moc neměli kde sehnat. Ale cena byla super. Teď už ale slibovaný rok 1984 a v něm Harold Faltermeyer a jeho Axwell F.

0: Tohle jsou české devadesátky, holky a jejich Už mi nevolej z roku 1999. Na jednom plese, který jsem měl možnost moderovat, jsem vedle nich měl šatnu, což bylo skoro dokonalé. Dokonalé by samozřejmě mělo mít šatnu s nima, ale člověk nemůže mít všechno, že jo? Krásný pátek, naši drazí posluchači, ať takhle večer děláte cokoliv, nebo neděláte, přišel čas se posunout z našeho českého hudebního rybníčku zpátky na světové hity, no a vyrazíme daleko víc do historie, než je rok 1999. Jojo, čekají nás další osmdesátky. Bad Boys Blue a jejich Come Back and Stay. Je to neuvěřitelný, jak to letí, ale tohle je, přátelé, rok 1987. Tak jdeme dál vzpomínat v našem Hit Radio Classic.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Staň se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Orion 724-299-199. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Já vím. Je to doják, že jo? Já vím.
1: Vlastně jeden z největších dojáků v dějinách hudby, ale tak co? Whitney Houston a její I Will Always Love You. Film Bodyguard, Kevin Costner, romantika, drama, thriller, jeden z nejprodávanějších singlů všech dob, prosím vás. Přes 20 milionů kopií prodáno. Tam prostě všechno zaklaplo. Naprosto legendární zpěvačka, jedna z největších vlastně. No ale teď už přišel čas vyrazit do roku 1994. Jo, to se ještě koncertovalo na Strahově. V tomhle roce k nám například dorazili Pink Floyd, což bylo fajn. Byl zadržen několikanásobný vrah Ivan Roubal, což bylo taky fajn, ale teď zpátky k hudbě, německý Eurodance a rovnou úspěšný debut Farao a jejich I Show You Secret. Naše Hit Radio Classic pokračuje a díky, že jste u toho s námi. I'll show you secret.

Tohle je pop ikona Robin Gibb, Juliet, Hit Radio Classic s vámi. No a 21. hodina se nám blíží. Abych byl úplně konkrétní, máme 20 hodin a 41 minut. K tomu naše Hit Radio Classic pro dnešní den se nám blíží do samotného závěru, ale ještě spolu těch pár hitů stihneme a rozhodně se máte na co těšit, protože právě teďka nás čeká dost možná jeden z nejtalentovanějších zpěváků, kterého kdy naše země měla. No je to jeden z nejlepších, který jsme tady měli. Ani muk. Teď ještě ale v kapele Shalom, Bonsoir Mademoiselle Palisse. Tohle, přátelé, je rok 2001. Tak jdeme vzpomínat

Radio Klasik. Síl je mimochodem zpěvák, kterého já neskutečně uznávám, nejen za jeho hudbu, ale prosím vás, to je někdo, kdo dokázal zbalit Heidi Klum. Ah, ten chlap je prostě bůh. No, tohle už je ode mě dneska všechno. Mějte krásný večer, budu se na vás těšit zase někdy příště, docela třeba Two Unlimited nebo Sandra. Byl s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se. Just

0: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
1: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti teď zrychlíte?
2: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.